0: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.
2: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Hit Radio Faktor.

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, zliv u Českých Budějovic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Ano, prosím.
3: Ahoj, umíš skrotit stroj?
2: Co je to za otázku?
3: Důležitá. Ve Folman Metal Works v Plané nad Luhnicí právě hledáme nástrojáře, seřizovače, specialisty robotizace a mistry výroby.
2: Proč bych měl jít právě k vám?
3: Můžeš se tu spolehnout na zázemí jednoho z největších strojírenských podniků na Táborsku. Fajn kolektiv, férové ohodnocení, týden dovolené navíc, příspěvek na stravování.
2: Kde zjistím víc?
3: Na práci v Plané.cz. A pak ukaž, kdo koho skrotí.
4: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
5: Freshness. Our focus.
6: Hele, víš, co voní líp než ranní kafe? Nově smontovaný stroj, který dokonale šlape. A právě teď v Englu Kaplice startujeme montáže celých vstřikovacích strojů. Slyšíš správně, celých strojů. Do svého týmu hledáme techniky uvádění strojů do provozu, mechaniky a elektromechaniky. Mrkni na www.prácevengelu.cz a pošli nám životopis ještě dnes. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
7: Víš, co je na Prioru nejlepší před začátkem školy? Ta obrovská nabídka.
8: Přesně. Tušky, sešity, penály, nové přezůvky i stylové aktovky. Prioru vždy najdu kompletní výbavu do školy.
7: A mně vyhovuje, že všechno koupíme na jednom místě.
8: To ano. A navíc ve vybrané dny se slevovou kartou ušetříme 20%.
9: Prior je tady totiž pro vás.
10: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
11: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
12: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
13: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem smyslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátele na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den smyslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
14: Velkoj maloukot a úředník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
15: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
16: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Úředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
17: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
16: www.dveřepodlahy.com.
18: Co se skrývá na dně Lipna? Mlčící hlubiny pod vodním zrcadlem ukrývají tajemství. Právě ta otevírá nově vycházející román spisovatele Jana Štiftra Vltavice. Příběh o místu, které zmizelo z mapy, ale ne z paměti.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hobičku. CZ.
2: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
3: Freshness. Our focus.
4: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví Spomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví-spomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
5: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Bezpečnostní složky si od dneška vyzkoušejí znovu zavedení kontrol na hranicích se Slovenskem. 24-hodinové cvičení proběhne na 250 kilometrů dlouhém úseku hranice. Zapojí se do něj přes 600 policistů, 50 vojáků a 60 celníků. Policie neočekává větší dopravní komplikace při překročení hranic, ale může dojít k menšímu zdržení. Hypotéky v Česku dál zdražují, jejich průměrná sazba v září stoupla na 5,51%. Rostla už šestý měsíc v řadě. Úroky se tak dostaly na nejvyšší úroveň od léta 2024. Další výraznější zlevňování hypoték se navíc podle ekonomů konat nebude. V Polsku se v přepočtu na počet obyvatel staví výrazně více bytů než v Česku. Loni tam na 1000 obyvatel přibylo 5,6 nového bytu, v Česku je něco přes 3. Celkem Poláci dokončili téměř 209 000 bytů, v Česku jich bylo zhruba 33 000. Podle analytiků větší nabídka pomáhá Polsku tlumit tlak na růst cen bydlení. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: U Třeboní na nás počíná dneškem čeká snad už poslední omezení po měsících stavebních prací. Úderem 8. se uzavře křižovatka u nového dálničního přivaděče a přímo do Horního Třebonína z něj neodbočíme. Řidiči pojedou krátkou objížďkou po původní trase přes Dolní Třebonín. Omezení má skončit 10. října. Já končím počasím, hlavně během odpoledne sáhneme po deštníku. Čeká nás oblačno až zataženo s přehaňkami nebo deštěm a naměříme do 25 stupňů.
9: Jopi, jopi, jopi.
10: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopi z Hroznovky v Budějic.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A tak vás tady vítáme, krásné ráno, 6:02, zase středa a zase další snídaně šampionu. Ahoj Jasmin.
2: Ahoj Michale.
1: Čau Dave.
3: Dobré ráno.
1: A dobré ráno i vám, kdo nás hladíte. Písničky nachystaný, One Republic, Stop and Stare, tím začínáme, tak pojďme na to. Hit Radio Factor.

0: One Republic, Stop and Stare. Tohle je středeční Hit Radio 6.06. Krásné ráno. A mě by zajímalo, a vy, kdo posloucháte, jak moc jste fresh po včerejšku?
1: To zní, jako by se včera něco dělo, jakože všichni společně.
0: No, my jsme totiž s Davidem něco dělali pro své tělo. A, tak Davide, jestli můžeš začít.
2: Tak my jsme od rána s kolegy nezřízeně pili. Dneska se tomu říká team building.
0: takže tabulky, excelovský všechno,
2: prezentace
0: a flipchart popsaný.
2: Přesně
0: od začátku do konce. Takže David je takový, jak to říct, vypadáš jako trochu zmačkaně.
2: Hele, nakonec jsem to docela odrazil vodou, takže já bych řekl, že jsem tak 7 z 10.
0: Ale dáva dýchat asi nebudem. No a my jsme byli prostě včera na skvoši. Poprvé. Byli jsme tam hodinu, dali jsme si 5 minut pauzu a v polovině toho tý hoďky.
2: V poločasu.
0: A říkám si, no, v pohodě, tak jsem se zapotil a moje mi říká, hele, uvidí zítra. No a vidím. Jo, takže já
1: vidím.
0: Bolí to. Jako...
2: Takže kolik z 10?
1: Jak moc seš fresh dneska?
0: Nevím.
1: 10 z 10 je strašně
0: moc
1: super.
0: 5 z 10.
2: Takhle jenom, jo.
0: 5 z 10. Co ty?
2: Já jsem říkal 7 a Jasmin.
0: No, ty můžeš být méně než já.
2: Dobře, tak já řeknu 4, teda potom, co jsi řekl ty.
0: A co ty, Jasmin, co jsi vůbec dělala včera?
1: Já jsem včera byla úplně dead, já jsem usnula přes den, věnovala jsem se hudbě, psaní, ale vyplatilo se ten spánek, takže dneska jsem pěkných 9 z 10, hodně ve freši, takzvaně.
2: Nice.
0: Tak jsi všeobecně taková 9, no.
1: A jak jste na tom dneska vy, to nám dejte vědět, protože nás čeká minuta šampionů, kde mimochodem můžete vyhrát českou granolu Smysly, voucher na 3000 korun na nákup právě tam.
0: No, jednoho z vás vybereme, kdo nám napíšete a napište nám, jak se jmenujete, odkud jste a teda, když jsme se tady bavili o tom, jak moc fresh jsme, tak jak moc fresh jste vy, jo? 0 je nejmíň a 10 je nejvíc.
1: Je to tak, číslo k nám 777-937-777.
0: Davide, ty radši nedejchej. Eva Farna, Miraj, vzpomeneš si, další muzika pro vás a za malou chvíli minuta šampionu a jednomu z vás rozdáme voucher na 3000 korun na nákup na smysly.cz.

0: Vzpomeneš si? Eva Farná a Mira je na Hit Radio v 6.11. Krásné ráno. Je tady minuta šampionů, minuta na všechny zprávy od vás, což bohužel nestíháme, ale přečteme alespoň ty, co se vejdou a připomínáme, že každý den vyhráváte 3000 korun na nákup smysly.cz, což je poctivá česká granola, prostě parádní mysli.
1: Vyráběná českýma ručičkama bez přidaných

0: 10.
1: Pavel Pardubice 10 z 10 jde na kontrolu a zítra do práce.
2: Lucie Holubice, žádný luxus, deštivý ráno, dávám 5.
1: Jana Počtát fresh jak vymačkaný citron, 3 z 10.
2: Pavel Ostřešany, v 5.59 1 z 10 a díky vám 6.01 10 z 10.
1: Jarka Havlíčkův Brod 9 z 10.
0: Tak, mně se líbilo to 2 z 10, mám 2 práce.
1: Evča Nošovice. Takže Evča z Nošovic vyhrává teda granolu smysly, voucher na 3000.
2: Tak Evčo z Nošovic, napiš nám, připomeň se nám, ať to musíme v té záplavě zpráv hledat, prosím tě. Moc gratulujeme, děkujeme i vám všem, kdo jste napsal. Vy, kdo jste 10 z 10, tak dobrý. A vy, kdo jste pod pětku, tak snad vám to ráno uděláme lepšími. Minimálně muzikou, tohle jsou Script Superheroes a za malou chvíli taky Shabuzi, A Bar Song. Tak hezké ránečko, šampioni.

0: Ve středu ráno trocha country, tohle je Šabuzí. Bar song v 6 hodin 20 minut, dobré ránko. Dneska slaví padesátiny jedna žena, která už půl století vypadá úplně stejně a mě by zajímalo, jestli vás napadá, kdo by to mohl být, co?
1: Tak se nechám podat.
0: Necháš se podat? Mm-hmm. Co ty, Jasmin, necháš se podat?
2: No taky no.
0: No tak jo, tak přesně před 50 lety, 9. září 1976, se poprvé objevila v německé televizi... Čelka Mája.
2: Čelka Mája. Tak dlouho, jo.
0: 50 let. To...
1: Naše kamarádka.
0: Hele, ale vemte si, ona mít pomedu takovou postavu, no. Ale ona zase to vylítá teda asi, jo. Ale tak když se tak nostalgicky vzpomeneme a nemusí mít ani o 50 let zpátky, tak dnešní děti, oni mají, že jo, Netflixy a mají YouTube a tady ty OnePlay a všechno, nám stačila jedna včela, ty jo, jako.
2: Přesně, včelka a krteček, to byly hezký pohádky, to byla bomba. Ty jo. Ale štve mě, že nikdo nemyslí na Vilíka, všichni mluvíme jenom o Máje, no, ale Vilík taky sehrál svoji roli.
0: Byl
2: jako
0: frajer, že jo, no. Ale ten hrál druhý housle, jo, hlavní byla ta Mája. A líbí se vám to víc v češtině anebo v němčině?
2: Já jsem na to v němčině nekoukala, ale song mám ráda, tu německou znělku taky.
0: Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maja. Feine, freche, schlauche Biene Maja.
2: Odvolávám, tak. Česká Mája lepší.
0: Takže dneska Mája má 50 let, tak možná je třeba na čase vašim dětem ukázat, jaké pohádky prostě frčely dřív a dneska nějaký, ježiš, tlapkový patroly. Za chvíli doprava, hezké ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. V Ternu nyní fakci. Mletá káva Jihlavanka Standard. 1 kg za 199,90. Pivo Budweiser Budvar Originál. Půl litru ve skle s aplikací Terno Trefa za 17,90. Ryze české Terno.
4: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Toužíte po dokonalém domově? Koberce a nábytek Tábor Měšice mají vše. U nás si vyberete koberce, vinylové podlahy, kuchyně na míru, sedací soupravy i matrace pro zdravé spaní. Stavte se u nás. Vyrobíme, položíme, zařídíme. Koberce nábytek Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
10: Zlato, potřebovali bychom už vyměnit ty truhlíky na okně za podzimní výzdobu.
11: Ty myslíš ty krásné, suché muškáty, které nepřežily naší dovolenou?
10: Jo, já byla v zahradním světě Melo a tam to září všemi barvami. Mají tam vřesy, dlužichy a spousty podzimních dekorací.
11: Cože, ty už jsi byla v Melu? A to plný auto je...
10: Teprve začátek.
12: Zahradní svět Melo, Protivín a Strakonice. Sledujte nás na Instagramu a Facebooku, ať vám nic neunikne.
13: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
14: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dla
1: máš pimplo, ty sluší všude přitom. Diton.
14: Luka od Ditonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
1: Pro doma.
15: Poznejte predátory rostlinné říše z celého světa. Prodejní výstava Masožravek se opět vrací do Jihočeského muzea. Uvidíte mucholapky, špirlice, tropické láčkovky nebo trpasličí rosnatky. K tomu tučnice, bublinatky nebo české a mrazovzdorné unikáty. Masožravky na terase Jihočeského muzea od 11. do 20. září. Muzeum.cb.cz.
16: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
17: No včera bylo pozdě.
18: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
19: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
1: Bauhaus, když se to má podařit.
20: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Dopravní omezení nově čeká na Táborsku v Sezimově Ústí. Dávejte si velký pozor v ulicích Švehlova a Žižkova, které jsou neprůjezdné. Jezdí se dočasně po náhradní objízdné trase, která vede okolními ulicemi. Tak s tím určitě raději už dopředu počítejte.
21: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio Faktor.

0: Tohle je Taylor a taky Hit Radio. 6 hodin 30 minut, pojďme na Davidův ranní update.
1: Ranní update.
0: Lionel Messi se po roční pauze vrací mezi kandidáty na zlatý míč. Osminásobný vítěz prestižní ankety je mezi 30 nominovaných. Cristiano Ronaldo naopak znovu chybí. Ocenění pro nejlepšího fotbalistu světa se bude předávat v říjnu. Eiffelova věž se včera na jeden den uzavřela kvůli stávce zaměstnanců. Protestovali proti rozhodnutí vedení stáhnout během návštěvy hinduistické delegace z části věže ženský personál. Provozovatel následně uznal, že udělal chybu. Bezpečnostní výzkumníci odhalili vážné chyby u některých televizorů LG. Napadený televizor mohl přes mikrofon odposlouchávat uživatele, i když vypadal jako vypnutý. Problém se ale týkal hacknutých zařízení ne všech televizorů této jihokorejské značky.
2: Jako blbý, ale zas na druhou stranu, co nás v dnešní době jako neodposlouchává už.
3: To je pravda, no, máš tady hodinky na ruce, že jo, telefon. Ale tak dřív byla prostě vypnutá televize. A dneska, tak schválně, vy kdo máte tady tu značku, tak co se vám ukazuje za reklamy teďka? O čem jste se bavili doma? Co? Ale vlastně, on to je takovej oboustranný vztah, jo, dneska, že my jsme dřív sledovali televizi jenom a dneska ta televize sleduje nás.
4: Big Brother.
3: Přesně. Liquido, Narkotik, další parádní muzika pro vás v 6.32. A my vám přejeme fantastické středeční ráno. Pojďme na to!

0: Tohle je Slza. Dáváte si středeční Hit Radio. Krásné ráno, chvíli po půl sedmé.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Už za 30 minut necelých, všichni, kdo jste se registrovali do soutěže Dopak to zvoní, tak buďte doma a buďte u Hit Radia, abyste si mohli vyhrát penízky.
0: Připomínáme, že v pondělí to vyšlo. Roman slyšel soutěžní zvonek u nás v éteru, vylezl ven a našel tam naši hlídku. Včera to nedopadlo, takže to znamená, že dneska hrajete ne o 5 000, ale o 6 000 korun. Stačí, když máte registraci na webu hitradio.cz a jakmile my tady v éteru zazvoníme, ne u vás na dveře, ale tady ve vysílání, tak vy vylezete ven, vy, kdo jste zaregistrovaný, a pokud uvidíte naši hlídku, peníze jsou vaše.
2: Vylezete ven, ale připomínáme, musí se tak stát do 30 sekund, jo? Budete tady slyšet odpočet, takže pozor na to.
0: Tak v 7.10, tvoj. No a co se bude dít tady ve vysílání za malou chvíli? Samozřejmě další parádní muzika nachystaná, Lost Frequencies, Ellie Due, X Ambassadors, taky Amy McDonald a taky aktuální doprava. Hezké ráno.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
6: Ty v Bauhausu nevedeme.
5: A Auschus našel byste?
6: To vás zklamu, bohužel.
5: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
6: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
7: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
8: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu.
9: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
10: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
9: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo. Jdeme na to.
10: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
11: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
12: Vinylovou? A bude sama hrát?
11: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
13: Experto Family. Od V podlahy.
14: Faktury, faktury, faktury.
15: Trápí vás factoring?
14: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
15: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
14: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
15: Acema pokryje jakékoliv financování.
14: No, tak to beru.
15: Acema. Jde to i bez banky.
16: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z Prodoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Prodoma a na pro-doma.cz.
17: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
18: Co třeba na delfíny?
17: Do zoo?
18: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
17: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
18: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
19: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Chcete k moři pohodlně a bez zbytečného cestování? Využijte last minute zájezdy cestovní kanceláře Fisher s odletem přímo z Českých Budějovic. Slunce, pláže a odpočinek jsou na dosah. Žádné dlouhé přesuny. Letní pohoda začíná hned za rohem. Stačí si jen vybrat na fisher.cz.
20: Jsem hrdina.
21: Co tady blbneš?
20: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
21: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
20: Vše na 211.cz.
21: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
20: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
22: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
23: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Rekonstrukce plynovodu brzdí ranní provoz v Českých Budějovicích. Pracuje se v Boršovské ulici, která je dočasně zavřena. Jezdí se okolními ulicemi. No a pozor taky na Jindřichohradecku v Třeboni. Tam se pracuje na průtahu městem a projíždí se Kyvadlově.
24: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
25: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
1: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Takhle vám hraje středeční hit rádio Amy McDonald, This is the life. 6.49, hezké ráno.
1: Jsou věci, na kterých se jako národ nikdy neshodneme. Politika, fotbal, ananas na pice, cokoliv. Ale potom dá někdo kuřízek na stůl a je vystaráno, jo. A všichni to milujeme. Kuřecí řízek nebo řízek obecně. Dneska je prosím pěkně Mezinárodní den řízku, takže Češi, Rakušáci, Němci, vlastně všichni jsme teďka úplně jako ve svým.
0: Ale čí to je národní poklad, Rakušáku anebo nás Čechů, no? O tom se vedou debaty, že jo? O tom se vedou diskuze, no, ale o čem se nevedou diskuze je to, že já nevím jak vy, ale já bych tam poslal klidně teďka před 7 hodinou, hele, vepřovej bych tam dal. A ten studený, uleželej. Máte rádi studený nebo radši teplej?
1: Teplej, ale rozhodně teda kuřízek než vepřovej u mě. Tak? Jako s ním ho, ale kuřízek vede.
0: Tak já spíš teda vepřovej řízek.
2: Mě to asi jedno.
0: Asi, no prostě hlavně, že to je
2: Boba,
0: řízek, no.
2: Jasně.
0: A mě to vrátilo úplně teďka, jak se o tom bavíš zpátky do dětství, když jsem jezdil na školní výlety, tak babička nebo mamka vždycky dělala to, že vzala normálně, že udělala takový toast jako z toho, že vzala 2 chleby a doprostřed dala řízek.
2: Strašně suchý, ale.
0: No právě, že ne, ono to, takhle, když jsi to dělal pořádně na tom omastku, že jo? Tak ono ten chleba to jako nasál a pak to bylo velký všechno a krásně se to jedlo.
2: Stejně tam byl hrozný nepoměr toho chleba vůči toho
1: tomu řízku, masu, přesně. A hlavně to pak smrdí přes celý, já nevím, čím pak jedeš, že jo, vlakem, no, autobusem, to vytáhneš, no, a všichni o tom
2: co
1: ví.
2: Co smrdí, voní?
1: No, voní, ale jako. No,
0: ty, co ti závidějí, tak vždycky říkají, ježiš, to smrdí, a říkají si, ty.
1: A pak.
0: Tak si dal.
1: Tak ho tam dneska pošlete, když má ten svůj den.
0: A s bramborem, se salátem, s hranolkama, se vším.
2: Ještě když se vůně toho řízku vždycky mísila s tou karosou, že jo, starou, když se lo do Itálie.
0: Tak dobrou chuť, šampioni. Damiano David, Born with a Broken Heart, další muzika pro vás. Hezké ránko.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
1: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci trvanlivé mléko Bony plnotučné litr za 10,90 a borůvky 125 gramů za 29,90. Penny.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na Dek.cz.
5: Hi, I'm Miley Cyrus.
6: Hey, it's Teddy Swims.
7: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
0: On air.
8: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Sněmovna znovu schválila nový zákon o státních zaměstnancích a přehlasovala veto Senátu. Od listopadu má nahradit současný zákon o státní službě. Podle koalice má usnadnit výměnu úředníků a přiblížit jejich zaměstnávání běžnému zákoníku práce. Opozice a část senátorů naopak varují před politizací a destabilizací státní správy. Itálie zažila nejteplejší léto od začátku měření v roce 1950. Průměrná teplota v celé zemi dosáhla 24,3 stupně a překonala dosavadní rekord z roku 2003. Rekordně teplý byl také srpen s průměrnou teplotou přes 25 stupňů. Podle vědců má letošní rok nakročeno k tomu, aby byl v Itálii vůbec nejteplejším v historii měření. Stovky letů z britských letišť v úterý narušily problémy s řízením letového provozu. Cestující se potýkali se spožděnými i úplně zrušenými spoji. Problémy zasáhly mimo jiné letiště v Londýně, Manchesteru nebo Edinburgu. Závadu se během večera podařilo odstranit, návrat provozu k normálu ale ještě nějakou dobu potrvá. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Na jihu Čech v srpnu přibylo lidí bez práce, nezaměstnanost vzrostla na 4,3% a práci si hledalo necelých 19 tisíc lidí. Firmy nabízely přes 6 tisíc volných míst, nejčastěji pro řidiče, kuchaře, skladníky, montážní dělníky nebo pracovníky ve výrobě. Nejvíce nových pozic přibylo na Českobudějovicku. Jdeme na počasí, středa se moc nepovede, v maximech se teploměry dostanou i na 25, na oběd ale dorazí mraky a celé dnešní odpoledne proprší. Místy čekáme i bouřky.
11: Jopi, jopi, jopi.
12: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopi z Hroznovky v Budějicích.
11: Jopi, jopi, jopi.
0: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
13: Startuje 14:00.
14: Hezkou středu.
15: Snídaně šampionů.
13: Středeční snídaně. Já mám úterý normálně dneska celý ráno. Nevím proč, krásné ráno.
14: Ať vy máte jaký den, tak buďte v pozoru teďka, zesilte rádio, ať slyšíte zvonek, který v 7:10 zazní u nás v éteru a který vám dneska může vyhrát 6000 korun.
13: To je soutěž Kdo pak to zvoní, tak nechoďte daleko od rádia. Další hity nachystaný, Krištof, taky Shakira, Vaka Vaka, hezké ráno.
0: Hit Radio Faktor.

0: Hit Radio Faktor.
1: Vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy, ucítíš, jak se ti napne hruď. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy, ucítíš, jak se ti napne hruď. Potichu krást jen tvůj stín za záclonou.

0: Tohle je Hit Radio. Taky Krištof. 7 hodin, 9 minut a 21 vteřin. Dobré ráno.
1: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Je to zase tady, celonárodní otevíračka dveří, aneb kdo pak to zvoní?
0: Včera připomínáme, nikdo nevyhrál, takže dneska přidáváme navíc tisícovku. To znamená, že dneska si ten, u koho bude stát naše hlídka, může vydělat 6 000 korun v hotovosti.
2: Kdo jste se ještě neregistroval do soutěže a chtěli byste, tak utíkejte na web Hit Rádia. Každý ráno v 7.10 čekejte soutěžní zvonek u nás v éteru, no a pak se koukněte za dveře.
0: S námi ve vysílání je náš kolega Kuba Urbán. Kubo, hezké ráno.
3: Hezké ráno, šampioni.
0: Čau, hezké ráno. Kubo, neříkej samozřejmě, kde jsi, ale řekni nám, jak to vypadá v tom tvém okolí, v tom neighborhoodu.
3: Ano, tak prosím tě, přestalo pršet, to je jedna informace. Mm-hmm. Druhá informace, jsem u poměrně vytížené silnice, neb tady jezdí jedno auto za druhým. Mm-hmm. A právě teď okolo mě projel autobus.
0: Mm-hmm. A co děláš, co děláš na D1 na pumpě, prosím tě, mi řekni.
3: No někdo tady evidentně bydlí.
0: No tak Kubo, my jdeme zazvonit, 30 vteřin startuje právě teď.
2: A mrskejte dolů.
0: Pojďte se podívat, jestli náhodou venku nestojí Kuba Urban, takový hezký kluk.
3: Ano, jsem sympatický, ale...
2: Malej, ale šikovnej.
3: Je to tak, mám 6 000, prosím vás, kapce, mám 6 litrů, jo.
2: Tak šup, 17 sekund zbývá. No
0: děje se tam něco, Kubo?
3: No takhle, tak jdou tady dvě děti do školy.
0: Tak jim tu 6 dej a hotovo.
3: Ale vypadaj, že já je teda vůbec nezajímám a... Lákat na bonbonky je nebudu teda, ale...
0: Takhle, Kubo, nikdo...
3: Konec, jo?
0: No konec, nikdo nepřišel, aha, nikdo nepřišel.
3: Nikdo. Tak teď jsem trošku zklamaný, se bojím, že to je mnou, ale...
0: Takhle, my bychom byli rádi, protože tě známe, kdybys normálně těch 6 000 jako pak zase jako navrátil, jo? My to potřebujeme na zítra, prosím tě, pak ještě, jo?
3: Volaný účastník není dostupný.
2: Tak to stělo úplně stejně, tak to bylo geniální.
0: Kubo, tak my ti moc děkujeme, můžeš jet domů, peníze dovez a měj se hezký ráno.
3: Dobře, no tak pohledně, ahoj.
2: Čau. Připomínáme, že zítra si teda někdo z vás může vydělat rovnou 7 000 korun.
0: 7 000 pro někoho z vás, registrace a komplet detaily k soutěži najdete na webu hitradio.cz a zítra budeme zvonit zase v 7.10.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: čtvrt na 8, 3 minuty k tomu, tohle je Luis Capaldi na Hit Radio. Dneska večer 19 našeho času nám Apple vysvětlí, proč je náš rok starý telefon už úplně out.
1: A potřebujeme novej.
0: Takže dneska má Apple show, kde bude představovat nový hračky a snad i skládací iPhone Ultra. A Ultra má být i jeho cena. Já jsem koukal, že snad nějakých 60 tisíc plus a říkal jsem si, počkej, jako za telefon.
1: Pane bože.
2: Jako jenom proto, že je skládací, jo?
0: No asi jo, no. Asi, no mě se ptej.
1: Jako takhle, ta technologie je dokonalá, že dokáže udělat display, který se dokáže vohnout, jako... Je to zajímavý, ale za 60 tisíc to teda nechám asi klidně ujít.
0: No, já jsem nějaký vohnutý display viděl a ono, samozřejmě nemůže to být tvrdý sklo, no, ale pak tam je taková ta čárka vidět, když to jako, jak to jako skládáš, Tak já nevím, no. Nevím, ale jako asi takhle. Asi to nějaký kupce mít bude.
2: Jako mně se to líbí, až na tu cenu. Můj první telefon byl vlastně sklápěcí LG, i když tady to funguje jinak, samozřejmě tady je ten displej ohýbací. Ale jako líbí se mi to, vlastně je to dobrá věc, mi to připadá.
0: Ty vzpomeneš si, ty, Davide, na svůj první telefon?
1: No to byl takový Alcatel velký, to byl taková cihla.
0: Ty jsi měl taky Alcatel.
1: No jasně.
0: Jsme měli Alcatel Vantage Easy Turkisový, dva řádky displeje, stačilo to, volalo to, SMSkovalo to.
1: Anténa si vždycky musela vytáhnout, když jsi chtěl zavolat, že jo.
0: Přesně, a mě by zajímalo, jestli vůbec jako dneska pozná normální člověk rozdíl mezi telefonem, co jako vyšel loni a co vychází teď, že to vypadá všechno stejně.
2: Mně přijde, že to je strašně poznat na těch foťácích, jo, že to je opravdu jako jediný rozdíl, který já pociťuju.
0: To je fakt, no, takže jestli ten foťák bude opravdu dneska co představí dobrý, to tak už nebudu mít ani jednu ledvinu. Teda. Ta první padla na 15 tehda. Pink, Blow Me, One Last Kiss. To je další muzika, která vám bude hrát za malou chvíli. A taky přidáme aktuální dopravu. Hezký ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
5: Přeci ho nevyhodím špinavej.
4: Vyhodíš? Doufám, že si chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
5: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
4: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
5: Aha, zase nějaká novota?
4: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
5: Co vám říkali?
4: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
5: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
4: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
5: To třídění je vlastně jednoduchý.
4: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
5: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
4: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
5: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
6: tak Mironet! Klikni dvakrát!
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Cabanos Exclusive při koupi od 2 kusů 36,90 za kus. Nebo Majola slunečnicový olej v Bila klubu za 26,90 pouze ve středu. Bila. To dobré začíná u nás.
9: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
10: Nazdar brácho, máš problém s mašinou, hoď to za hlavu. VVS Moto Písek vyřešíme servis, gumy, diagnostiku a motorku si můžeme u tebe i vyzvednout. Koukni na www.vsmoto.cz. Tak jedný stopě zdar. VS Moto Písek.
11: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ni do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
12: Krajiny zahalené tajemstvím i vnitřní svět člověka. Šikanédr, Slavíček, Mol a další mistři symbolismu a secese vás vtáhnou do světa přírody a melancholie s neopakovatelnou atmosférou. Výstava Sny o krajině na Hluboké do 22. listopadu. Alšova Jihočeská galerie. Umění vidět a vnímat.
13: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
14: Slyším Datart nákupy?
13: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
14: To je mazec.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Under Armour makes you better.
13: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
16: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor na Jindřichohradecku v Majdaléně. Dál tam pokračuje dopravní omezení, takže se tam nárazově můžete krátce zdržet. No a pracuje se taky v Českém Krumlově v Rožmberské ulici, která je zavřená a jezdí se tam dočasně po náhradní objízdné trase.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Faktor.

0: Michal Knejp, Jasmin Grinerová. Snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

0: Hladíte středeční Hit Radio, tohle je Poetika a tohle je David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Máte pocit, že vám dny splývají a nic si pořádně neužíváte? Podle psychologů může být problém v tom, že příliš přemýšlíme o minulosti nebo budoucnosti. Pomoc může jednoduché soustředění na přítomný okamžik a každodenní drobné radosti. Hotel v Bangkoku dal starým automobilovým dílům druhý život. Výfuky, pneumatiky, části motorů nebo palivové nádrže tu slouží jako dekorace i nábytek. Automobilové součástky zdobí dokonce i jednotlivé hotelové pokoje. Humanoidní robot v ruském obchodě zaútočil na zákazníka. Muž do něj nejprve lehce strčil, robot pak zaujal bojový postoj a začal rozdávat údery a kopy. Zaměstnancům se ho nakonec podařilo vypnout.
0: Vypnout. Ne, já to říkám pořád, já si myslím, že tohle je ten důvod, proč bychom měli umělé inteligenci, když se s ním bavíme, děkovat a hezky poprosit, protože pokud to neděláme, tak oni si nás jednou najdou. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka, tenhle týden hrajete o voucher v hodnotě 5000 korun na ptservice.cz.
3: Za těch 5000 můžete doplnit vitamíny, minerály, něco na podporu energie, tak pokud chcete soutěžit, pište chci soutěžit na 777 937 777.
0: Pošleme tam jeden song, Guru Josh Project Infinity a jdeme soutěžit. Tak hezké ráno, šampioni. Here's my key, philosophy, a freak like me just needs infinity.

0: Guru Josh Project. Infinity 2008, tohle Hit Radio v 7.36. Hezké ránko. A tohle je Rychlá pětka.
1: Rychlá pětka.
0: Hrajete o voucher v hodnotě 5000 korun na nákup na ptservice.cz.
2: Najdete tam třeba vitamíny, minerály, věci na podporu energie pro děti, dospělí i pro seniory. A kdo si to zkusí vyhrát dneska?
0: To bude Zdeňka ze Šluknova. Krásné ráno do Šluknova. Halo, halo.
3: Ano, ano, ahoj, ahoj.
0: Ahoj, dobré ráno, Zdeňko.
3: Dobré ráno.
0: Tak co bys řekla na tuhle výhru? Ty jsi nám napsala, že máš nějaký divoký ráno, že máš nějaký splín, tak co se děje, jestli to není tajný?
3: No, úplně ne, není to tajný. Děti nechtěli vstávat, zaspali jsme, zmokla jsem ráno, nestíhám absolutně.
2: Takže pecka takže středa.
0: No.
3: Takže super.
0: Takže teďka už jenom vyhrát, zlepši se náladu výhrou. Tak jdeme na to.
3: Tak jo.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Kolik je 10% ze 100?
3: 10?
0: Jo.
2: Ano.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jakou měnou se platí v Německu?
3: Euro.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Budeš vědět, která česká automobilka vyrábí model Octavia?
3: Škoda.
2: Ano.
0: Přesně.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Ve kterém měsíci slavíme Valentína?
3: Ježiško, joči, jo.
0: Valentín?
2: Je to někdy...
3: Unor?
0: Unor! Jo, jo. Zdeňko, poslední otázka.
2: Pátá. Jaké ovoce najdeme v klasickém moštu nejčastěji?
3: Jabko.
0: A to je správně.
2: To je velká radost.
0: Jsem moc rádi, jsme moc rádi, Zdeňko, je to tvoje, hele, já slyším úplně, že, hele, zmokla, z dětí prostě prudili, paráda, ne, teďka dobrý už, co?
3: Jo, super.
2: Tak moc gratulujeme, máme radost s tebou.
0: Hele, myslíte, že bychom tě volali každý ráno, ty jsi takový sluníčko.
3: No, klidně.
0: Vytoč má, a to už se jmenuje, to už takhle je. Tak Zdeňko, krásné ráno, voucher posíláme a zvládni dnešek, ahoj.
3: Ahoj, děkuju.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: Hit Radio a Rosalyn. Tohle je Snap. 7.42.
1: Představte si nějaký sitcom bez takového toho klasického a co vám jako napoví, že se máte právě teďka zasmát, jo? Že teďka je to ta největší bžunda. Víte, co myslím?
0: No,
1: jak to zní?
0: No, jasně.
1: Tak přesně teďka se vrátíme do roku 1950, kdy byl tenhle ten sitcomový smích vůbec poprvé použitej. A mně se na tom ta manipulace fakt strašně líbí, jo? Že ti někdo řekne, když se teda máš jako zasmát, i když je to třeba úplně průměrná věta, jo.
0: Mm-hmm. No tak myslím si, že se to tady asi nechám uložený tady v tom chlívečku, protože vlastně to je ta věc, která nám chyběla tady v tom vysílání, protože aspoň někdo se zasměje, že
1: jo.
2: My to tady právě s tebou máme docela nacvičený, že jo.
0: Davide.
2: Až vidím, že...
1: Vlastně jo.
0: Hele, a to znáte, jak šli dva prostřední úpad, ne?
1: Uf, 1950 poprvý použito, takže už takhle... And in the naked light I
0: saw... Disturbed, The Sound of Silence za malou chvíli a taky přihodíme aktuální dopravu. Hezké ráno.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
4: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
5: Matrace za hobičku. CZ.
6: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
9: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
10: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
9: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo, jdeme na to.
10: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
11: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
12: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karysíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 430 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 18. září. Tak si přijďte pro karysíť za super cenu. Více na DEK.cz.
13: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
14: No jistě.
13: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
14: No jistě.
13: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
14: No jistě.
13: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
15: Jak by vypadala naše krajina, kdyby se lidé nikdy nestali zemědělci? A jaké stopy po sobě jednou zanecháme my? Vydejte se na cestu časem a objevte, jak člověk měnil krajinu a krajina jeho. V sobotu 12. září od 10 hodin ožije pivovarská zahrada v Českém Krumlově 8. ročníkem Krumbenove. Pravěká a středověká řemesla, workshopy, muzeum v zahradě, zážitková stezka i večerní rytmy Bohemian Bards. Krumbenove. Více na muzeum.cz.
16: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
17: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno.
18: Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
19: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia kefír v Bila klubu za 21,90 nebo Hellmann's ketchup 500 ml za 69,90. Bila. To dobré začíná u nás.
20: Tomáš Fiala, ředitel nemocnice Strakonice.
21: Nemocnice není jen místo, kde se léčí. Je to místo, kde každý člen týmu hraje důležitou roli. A právě teď hledáme nové kolegy, radiology, internisty, chirurgy či zubaře a všeobecné sestry. Takže pokud chcete pracovat v moderním prostředí a být součástí nemocnice roku 2025, přidejte se k nám.
20: Nemocnice Strakonice. Vaše budoucnost může začít právě tady. Více na nemst.cz.
22: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Zdržení dnes čeká na Českokrumlovsku. Opatrně v Horním Třebonině, kde se opravuje vozovka. Silnice je tam dočasně neprůjezdná. A pracuje se taky v Českých Budějovicích. Omezení čeká v ulici u Výstaviště, kde je uzavírka. Jezdí se okolními ulicemi.
23: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
24: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Hit Radio.
25: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Tohle Leony na Hit Radio Don't Worry 7:53. Dobré ránko. Představte si, že si od popelnic odnesete starou komodu, kterou někdo vyhodil, doma otevřete šuple a tam je přes 1 000 000 korun. Tak tohle se stalo v Polsku, manželé vyhodili starou skříň, až pak zjistili, že v ní nechali životní úspory, no a žena, která si ten nábytek od těch kontejnerů odnesla, o těch penězích samozřejmě nejdřív nevěděla, a když je našla, tak si je nechala. Tak a teďka je otázka, jestli byste ty peníze vrátili, vy kdybyste našli takovýhle poklad v odhozený komoře.
1: No jasně, samozřejmě.
2: Takhle, ono je nutný podotknout, že manžel, ten člověk, který tu skříň tam nechal, tak on se pak o ty peníze přihlásil a paní čeká soud, jo. No. To je jako nutný podotknout a mně to přijde nefér, protože tak už tu skříň tam vyhodil, zbavil se toho, tak se vším všudy ne.
0: Přesně, už byla vyhozená, tam byl asi největší problém v tom, že tam byly kamery teda, jo. Takže asi není otázka, jestli byste ty peníze vrátili, ale otázka je, jakou barvu by mělo vaše nový fáro. Tak by nás zajímalo, takže David by to asi nevrátil, já bych asi taky ne a ty taky ne.
2: Tak díky.
1: Myslím, že to shrnuli.
0: Tak jsme to shrnuli. Nás by zajímalo, vy kdo posloucháte, jestli kdybyste teda našli u popelnic takový balík peněz, tak jako co byste s tím dělali?
2: Jestli je to fér, že tu ženskou čeká soud za tohle, nebo byste se zachovali stejně? Pojďte nám opravdu teďka někdo zavolat, jo?
0: 800-937-937, pojďme to rozseknout živě v éteru. Já si vím, jaká bude odpověď, jo, od toho, kdo nám zavolá. Tak schválně, kdybyste našli u popelnic skříň, ve který je 1 000 000 korun, vrátili byste to snídení šampionu ještě ráno?
1: Takhle, já bych vrátil. Ještě upřesnil, že když byste řekli nevrátil, tak ty peníze my vám nedáme, jo? Je to spíš taková soutěž jenom.
0: Je to nikdo tak, neočekával, je tak jako že... na oko, jo. Snídení šampionu, dobré ráno, kdo tam?
3: Čau, Matěj.
2: Ahoj, Matěj.
0: Tak co, Matěj, představ si, že najdeš starou skříň, jo, takhle, a najdeš v tom 1 000 000 korun, tak vrátil bys ty peníze, nebo bys to nechal?
3: Ale já bych je vrátil.
0: Komu?
3: Já bych to dal na policii. Normálně na policii bych to dal vrátit.
0: Jako na policii, domů na policii, jo?
3: Jasně, na policii, ne, normálně na policii. Normálně na policii bych to dal.
0: Kolik je vlastně vůbec dneska nálezený, když něco najdeš? 10% to je?
3: Ale vůbec netuším, ještě jsem nic takového nenašel.
0: A možná, a to je, hele, to je možná právě to, že jelikož to ještě nenašel, tak kdyby jsi to našel, tak ono pak to mluví jinak, že jo? Monitor.
1: Přesně,
0: no,
1: přesně,
0: monitor.
1: No.
3: No, takže... jestli to je 10% a našel bych 1 000 000, tak jako z toho by taky něco káplo,
0: to je,
3: jo?
0: To je fakt, to je fakt.
2: Takže tady máme čestnýho.
0: Tady. Máme tady čestnýho, tak my ti děkujeme a ještě nám někdo volá, zkusíme někoho dalšího, tak zatím ahoj.
2: Ahoj, Mati.
3: Čau.
0: Dobré ráno, tak co, vrátili byste nebo ne?
4: Dobrý den, tady Dáša Havířo.
2: Ahoj, Dášo.
4: Našla jsem peněženku, ve které bylo asi 45 000 přepočtu. Pán věděl, kde pracuji, ani se neobtěžoval poděkovat. Odevzala jsem na policii, takže bych určitě zvažovala se o někom takhle bavit.
0: No, no, to je ono, zkušenost. Tak my ti moc děkujeme, Dášo, přejeme hezké ráno.
4: Dá, napodobně.
2: Ahoj,
0: ahoj. Hledá se žena, dobrá zpráva. Takže jsou poctiváci mezi náma.
2: Jste.
0: David je tady poctivý, ty jsi říkal, že bys to vrátil.
1: No jasně.
0: Pojďme na hity, Mandraže, hledá se žena, 7:57 na Hit Radio. Dobré ráno.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Plánujete dovolenou u moře? Využijte last minute zájezdy od Exim Tours s odletem přímo z Českých Budějovic. Bez dlouhého cestování a bez front. Slunce, teplé moře a pohoda jsou blíž, než si myslíte. Z Budějovic rovnou k moři. Rychle, pohodlně a výhodně. Vaše dovolená čeká na eximtours.cz.
4: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
5: Ty v Bauhausu nevedeme.
4: A aušus našel byste?
5: To vás zklamu, bohužel.
4: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
5: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
6: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
7: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
0: On air.
2: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Česko trápí stovky míst znečištěných nebezpečnými látkami. Naléhavý průzkum nebo vyčištění potřebuje podle aktuálních údajů 446 lokalit. Nejvíc jich je v průmyslových oblastech kolem Prahy, Brna, Ostravy nebo Plzně. Téměř polovinu kontaminovaných míst tvoří staré skládky komunálního odpadu. Obchodní válka mezi Spojenými státy a Kanadou dál sílí. USA zakážou dovoz některých kanadských mléčných výrobků a alkoholu. Jde o další odvetu poté, co Kanada zavedla cla na americké zboží v hodnotě přes 400 miliard korun. Obě země se na nové obchodní dohodě zatím nedokázaly domluvit. Česko má za sebou mimořádně teplý zářijový den. V úterý teploty vystoupaly až na 33,5 stupně a rekord padl na zhruba 3/4 dlouhodobě měřících stanic. Tropické teploty se dnes udrží hlavně na Moravě a ve Slezsku. Od západu už ale začne postupovat studená fronta, která přinese déšť a výrazné ochlazení. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: U Třeboní na nás počíná dneškem čeká snad už poslední omezení po měsících stavebních prací. Úderem 8. se uzavře křižovatka u nového dálničního přivaděče a přímo do horního Třebonína z něj neodbočíme. Řidiči pojedou krátkou objížďkou po původní trase přes dolní Třebonín. Omezení má skončit 10. října. Já končím počasím, hlavně během odpoledne sáhneme po deštníku. Čeká nás oblačno až zataženo s přehaňkami nebo deškem a naměříme do 25 stupňů.
10: Jopi, jopi, jopi.
11: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopi z Hroznovky v Budějicích.
10: Jopi, jopi, jopi.
12: Dobré ráno, šampione.
13: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
14: Jsme tady pro tebe.
13: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
15: A my vám stále přejeme hezké ráno.
16: A krásnou středu.
17: Snídaně šampionů.
15: Startuje poslední hodina středeční snídaně. Jsme rádi, že jste u toho s námi. Je tady i David. Ahoj, Dave.
18: Dobré ráno.
15: A písniček nachystaný. Offenbach, Norma Jean Martin, Overdrive. Tím začínáme. Hezké ráno.
0: Hit Radio.

0: Offenbach, Norma, Jean Martin, Hit Radio 805.
1: Jsou lidi, kteří MHDčkem prostě a jednoduše cestujou a jezdějí, a pak jsou lidi, díky kterým celá tramvaj ví, že Karel nepřišel domů a že tchýně je teda jako úplná kráva, jo. Takhle to opravdu funguje a udělali si z toho srandu dopraváci z Brna, který natočili video o tom, jak vlastně nahlas hodně lidí telefonuje v MHDčku a jak je to ostatním cestujícím nepříjemný, když vidíme do toho soukromí tolik.
0: No, protože se dozvíš věci, které se ani dozvědět jako nepotřebuješ, jo. To je takový to, hele, já jsem byla včera na nechtech, hele, a už tam nepůjdu. No, udělala mi to tak, že s tím nemůžu prostě mezi lidi. No, jasně, chodila jsem k tý, jak v tom podchodu, ty jsi taky u ní párkrát byla. Tři stovky za to chtěla, ale už tam nejdu, hele. A co ten tvůj starý, ještě chlastá?
1: Ne, opravdu, to je jako tak strašně nepříjemná věc. A já, i když mě vlastně nikdo v dětství neučil, že bych neměla takhle na veřejnosti v MHDčku něco říkat, tak mě samotný je to odjakživa nepříjemný. A dokonce i já, když s někým telefonuju, tak i třeba v taxíku. Já mluvím tak strašně potichu, že můj přítel vždycky pozná, že jsem v MHDčku nebo taxíku.
0: No ale počkej, když už teda někdo telefonuje takhle a říká ti tady ty intimní věci ze svého života, tak si myslím, že je dobrý, aby ten člověk telefonoval a nahlasitý odposlech, aby slyšela i tu druhou stranu. Že jo? Což se děje, že lidi držej ten telefon takhle před pusou jako chleba a mluvej do toho, jo, a teďka slyšíš i tu druhou stranu, tak když už teda tak, tak ať to je komplet, jo.
1: Rozhodně, no, tak dejte nám vědět, co nejbizarnějšího jste si vy třeba vyslechli takhle v MHDčku, když jste někam cestovali, co vás jako překvapilo, nějaký špeky chceme.
0: Když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777, budeme rádi.
2: Třeba zrovna, když pojedete teďka v MHD, že jo, tak to můžete začít nahrávat.
0: To by bylo úplně nejlepší, nebo nám to napište jako SMSku, my k vám posíláme další hity, tohle je pan Derulo, 807, hezké ráno.

0: A jedu busem z Hockney dom, jen pár lidí, všude klid. No a najednou nastoupila ženská, podle všeho důležitá advokátka, a s nějakou známou řešila jeden případ, že to muselo být slyšet až ven. A ještě u toho máchal rukama, jak když si hladová opice říká o banan. No a vystupoval jsem dřív jak ona, takže ani nevím, jak to dopadlo. Hezký den, David. A to je ono, my ty konverzaci, ono by se to nemělo poslouchat, ty cizí konverzace,
1: ale jak jako?
0: A poslechneš to, když no. To nejde, to neposlouchat.
1: Monča píše, slečna se po telefonu rozcházela s přítelem, celá šalina byla na její straně. Když zavěsila, jeden pán jí řekl, a dobře jste udělala.
0: To je fajn, to je dobrý, to je dobrý. Taky píše Jirka, pán volal do banky a nahlas diktoval skoro všechny své údaje, chybělo už jen říct PIN a rozdat nám karty.
1: Co teda?
0: Geniální. Taky tady mám hlasovku od Ivči.
2: Krásné dobré ráno, já jsem teda měla tu čest jednou jet s autobusem, a bylo mi v té době asi 25, myslím, a nastoupili kluci plus minus kolem 16 let. A jako to, co jsem si vyslechla, můžu vám říct, že jsem se červenala snad i na prdeli, jako jo? I v mých letech. A to bylo samý jako, tak co už si jí vohnul? A to je asi to nejslušnější, co můžu říct takhle do éteru.
3: Ano, jo.
2: A ty jsi to neudělal a ty jsi blázen a bla, bla, bla, no jako, můžu vám říct, že mi to bylo tak nepříjemný. Zároveň jsem se tomu smála, protože jakoby posmívala pro sebe. Ale bylo mi to jako si myslím dost nepříjemný, protože jako nepotřebuju slyšet takovýhle namachrovaný keci takovýhle mladých cápků a myslím si, že jenom polovina z toho byla pravda. Tak krásný den.
0: Ale jako i včo dobrý, ale ta zásadní informace chybí. Vohnul? Nevíme, to už se nedozvíme. Máme tady taky ještě jednu hlasovečku.
4: No ahoj, tady Luděk. Tak hezký for je, když jedete v autobuse a mluvíte do telefonu a řeknete, je miláčku, já s tebou teďka nemůžu mluvit, on se mnou jede tvůj starej.
0: Aha, tak je dobrý.
1: Tak děkujem za hlasovky, za zprávy.
0: Alex Warren, Ordinary, další parádní muzika pro vás tady na Hit Rádiu. Krásné ranko. They say the holy water's watered down, and this town's lost its

0: Takhle vám hraje středeční Hit Radio, chvíli po čtvrt na devět, Alex Warren, Ordinary. Krásné ráno. Těšit se můžete na další parádní hity, za malou chvíli dorazí September, stihneme taky Coldplay, We Pray, no a přihodíme i dopravu, ať víte, jak to ve středu jezdí. Hezké ráno.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Stavebniny Dek přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na dek.cz.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Městys Sepekov vás zve na tradiční proslavené dvouvíkendové mariánské poutě. Lunaparky, stánky, chovatelské výstavy, bohoslužba v kostele a samozřejmě každou sobotu pouťová zábava. U nás se pořád něco děje. Městys Sepekov, první a druhý víkend v září.
6: Jedna noc, jeden příběh, jeden reálný dopad. 12. září vypukne festival Babí léto. Retro disco ve stylu 90. na louce u Stajky v jižních Čechách. Od 15 hodin dětská disco, večer velká 90ková diskopárty se speciálními efekty. Celý výtěžek pomůže Anetce k elektrickému vozíku. Na tombole se rozhodně nešetřilo. Více na festivalbabíléto.cz. Přijďte se bavit a zároveň podpořit dobrou věc.
7: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
8: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
7: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
11: Toužíte po dokonalém domově? Koberce a nábytek Tábor Měšice mají vše. U nás si vyberete koberce, vinilové podlahy, kuchyně na míru, sedací soupravy i matrace pro zdravé spaní. Stavte se u nás. Vyrobíme, položíme, zařídíme. Koberce nábytek Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
12: Nákupy v online shop CZ.
13: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
12: www.onlineshop.cz.
14: Ano, prosím.
15: Ahoj, umíš skrotit stroj?
14: Co je to za otázku?
15: Důležitá. Ve Folman Metal Works v Plané nad Luhnicí právě hledáme nástrojáře, seřizovače, specialisty robotizace a mistry výroby.
14: Proč bych měl jít právě k vám?
15: Můžeš se tu spolehnout na zázemí jednoho z největších strojírenských podniků na Táborsku. Fajn kolektiv, férové ohodnocení, týden dovolené navíc, příspěvek na stravování.
14: Kde zjistím víc?
15: Na práci v Plané.cz. A pak ukaž, kdo koho skrotí.
16: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost.
17: Zapamatujte si.
16: Každých 60 000 km nebo jednou za 5 let.
17: Navštivte Autošíma ve Vodňanech.
16: Proplach automatické převodovky CZ.
18: Krajiny zahalené tajemstvím i vnitřní svět člověka. Šikanédr, Slavíček, Mol a další mistři symbolismu a secese vás vtáhnou do světa přírody a melancholie s neopakovatelnou atmosférou. Výstava Sny o krajině na Hluboké do 22. listopadu. Alšova, Jihočeská galerie. Umění vidět a vnímat.
19: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dopravní omezení teď hlásí naše dálnice. Pozor na D3, kde se pracuje na kilometru 154 ve směru na České Budějovice. Zavřený je levý jízdní pruh. A pozor taky na D4, kde silničáře potkáte na kilometru 78 směr Písek.
20: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio Faktor.

0: 8.31, posloucháte Hit Radio, s vámi Michal, Jasmin, taky náš zprávař David, hezké ráno i tobě.
1: Ahoj.
0: Ahoj, Davide. A David má pro nás nachystaný ranní update, pojďme na to.
2: Ranní update.
3: Podle instruktora bezpečné jízdy neumí správně brzdit až 2/3 řidičů. Při krizovém brždění totiž často nesešlápnou pedál dostatečně silně a nevyužívají tak možnosti auta. Důležité jsou ale také kvalitní pneumatiky, rychlá reakce a správný pohled. Dopravci varují před dalším zdražováním nafty. Pokud by cena vystoupala na 50 korun za litr, významná část firem by se podle jejich sdružení dostala do problému. Aktuálně stojí litr nafty v Česku v průměru přes 47 korun. Maďarský lukostřelec překonal 29 let starý světový rekord. Jeho šíp v americké Nevadě uletěl neuvěřitelných 1063 metrů. Dosavadní rekord přitom překonal o pouhých 80 cm.
0: Hele, nebylo blbě Karlovi, když letěl kilák. A už je možná čas odejít dneska. Tak ještě půl hodiny s vámi snídaní šampionu, Davide, ty se měj krásně.
1: Ahoj.
0: A my pokračujeme, pokračujeme parádně. Tohle je srdcovka, kterou jsme vybrali my tři. Eminem, Without Me, a opět připomínáme, že srdcovky vám hraje Jirka Pelnář mezi 12. a 13. 5 a jedna z nich je dle vašeho výběru, tak si to dejte. A teď se pojďme užít Eminem a hezké ráno.

0: běží kréna.
1: Tohle jsou Vlci a tohle je Hit Radio 8.39. Dneska ráno jsme zvonili jak diví.
2: Kdopak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: A stejně jako včera, tak ani dnes nám nikdo nepřišel odevřít, respektive naši hlídce Hit Radia, která byla někde u vás.
3: To znamená, že zítra přidáváme opět tisícovku k dnešní už tak navýčený výhře ze včerejška, takže zítra může někdo z vás vyhrát 7 000 korun.
1: 7 táců pro někoho z vás. Takhle, nejdřív musíte být zaregistrovaní na webu hitradio.cz a zítra až ne na vašich dveřích nebo u vás doma zazvoní zvonek, ale u nás v éteru zazvoní zvonek, je to tenhle zvuk, tak vaším úkolem je jít ven, nebo alespoň se podívat z okna a zamávat na nás, protože dole bude stát někdo, kdo bude držet v ruce 7 000 korun. Jinak, jak to vypadalo dneska? 30 vteřin startuje právě teď.
3: A mrskejte dolů.
1: Pojďte se podívat, jestli náhodou venku nestojí Kuba Urban, takovej hezký kluk.
4: Ano, ano, jsem sympatický, ale...
3: Malej, ale šikovnej.
4: Je to tak, mám 6 000, prosím vás, kapce, mám 6 litrů, jo.
3: Tak šup, 17 sekund zbývá. No
1: děje se tam něco, Kubo?
4: Konec,
1: nikdo nepřišel. Nikdo.
4: Tak teď jsem trošku zklamaný, se bojím, že to je mnou, ale...
1: Takhle, my bychom byli rádi, protože tě známe, kdybys normálně těch 6 000 jako pak zase jako navrátil, jo? My to potřebujeme na zítra, prosím tě, pak ještě, jo?
4: Volaný účastník není dostupný.
3: Tak to zdělo úplně stejně.
1: Takže dneska 6 000... Nedopadlo, neproběhla výhra, proto přidáváme další tisícovku a zítra v 7.10 máte možnost vy, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz, vyhrát
3: 7 000.
2: Další prachy ti vezeme zase zítra. Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitradia na Spotify a všech podcastových platformách.
5: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
6: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
7: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
6: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětirájetour.cz.
7: Bude vejdán.
8: Jsem hrdina.
9: Co tady blbneš?
8: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
9: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
8: Vše na 211.cz.
9: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
8: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
10: Klikni!
11: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
10: tak Mironet.
12: Klikni dvakrát.
13: Izomat stavebniny.
14: Stavíš barák rodinný. Izomat stavebniny. A chceš stihnout termíny. Izomat stavebniny.
15: Široký sortiment. Vyškolený personál. 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
16: Objevte Garhammer znovu. Po rekonstrukci se módní dům představuje v novém svěžím vzhledu. Modernější, inspirativnější a s mnoha novými místy, která si oblíbíte. Objevte aktuální módu, exkluzivní značky a jedinečný zážitek z nakupování. Přijeďte do Garhammeru ve Waldkirchenu, kousek od českých hranic a objevte ho znovu. Více na garhammer.de. Garhammer. Milujeme módu a lidi.
17: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
18: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
19: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na heureka.cz.

0: Dvojka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
5: Pořád jste tady.
6: Tak to dělají šampioni.
5: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin na Hit Radio.

0: Jak to poslouchám, Jasmin, já bych šel na koncert Evičky. Škoda, že jsem ty tři prokaučoval teda. Ty jsi byla na dvou, že jo?
1: Já jsem byla na dvou, dobře si to pamatuje.
0: Závidím.
1: Skvělý. Znova pustit
0: už Perpetuum mobile na Hitrádiu v 8.52, hezké ráno. Máme tady milou věc na skoro závěr středeční snídaně. Pojďme na skok do Ústí nad Labem. Tady prý jezdí řidič autobusu, který nechává v autobuse vzkazy typu nevím, co dnes prožíváš, ale zvládneš to. Svět je lepší díky lidem, jako jsi ty. A tak dále, že prostě dělá lepší den lidem, který jedou v jeho autobuse.
1: Tak musí tomu městu trošku spravit karmu, se říkám, ale...
0: Je to pravda. Je to frajer za mě, zlepší lidem den a nic to nestojí. Ale zase... Jako, takhle, vzkaz dobrý, ale kdyby u toho bylo přicvaklý pětiklíště, tak ten den je ještě lepší. A podělí tisícovka minimálně.
1: Ale nechává tam i bonbonky, jsem koukala, jakože přijde mi to hezky.
0: Jako dobrý, ale to pětikilo, to by ti ale vykouzilo větší rohlík podle mě na puse. Tak zdravíme do Ústí, no a vám všem, kdo nás sledíte, posíláme další hity. Než se rozloučíme, 21 Pilots, pojďme na to, hezké ráno.

0: 21 Pilots na závěr středeční snídaně. Je 8.56 a my se s vámi jdeme rozloučit a poděkovat za dnešní celé ráno.
1: Bylo to s váma úžasný dneska, strašně jsme se nasmáli.
0: No a připomínáme, že zítra v 7.10, kdo pak to zvoní, naše soutěž pokračuje, kde můžete vyhrát zítra 7000 korun. Detaily a registrace na webu hitradio.cz, tak se tam stavte.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
0: Zvládněte středu, mějte hezký den.
1: A zítra v 6, ahoj.
0: Bude čtvrtek, těšíme se na vás. Čau, čau, čau. Hit Rádio.
3: Právě teď nejlepší dopravní servis na jihu Čech bude 9, takže míříme na silnice. Dejte si pozor na silnici 4 u Vimperka, kde je dopravní nehoda. Osobák skončil v příkopu. Na místě je právě teďka policie. Šťastnou cestu, vaše dopravní info, volejte na 800 800 101.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
4: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
5: Matrace za hobičku. CZ.
6: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
9: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz.

0: On Air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
2: Máme 9 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkártová. Volební uskupení nebo nezávislí kandidáti pro říjnové obecní nebo senátní volby mohou ještě dnes nominovat do okrskových volebních komisí své zástupce. Ti pak budou přinejmenším 9. a 10. října dohlížet na průběh hlasování a po jeho skončení sčítat odevzdané hlasy. Dostanou za to nejméně 2,5 tisíce korun. Na státních hranicích se Slovenskem jsou opět kontroly. Jde o cvičení bezpečnostních složek, které začalo dnes ráno a potrvá 24 hodin. Zapojí se na 600 policistů, 60 celníků a 50 členů aktivních záloh armády. Cílem akce je prověřit stanovené operační plány na úseku dlouhém 250 kilometrů. Tábor chce vybudovat malou vodní nádrž Hliný. Stavba poblíž obce Turovec má pomoci zadržovat vodu v krajině. Využívala by ji hlavně zvěř anebo okolní vegetace. Vybudování nádrže bude stát několik milionů korun. Město tak chce reagovat na sucho, které v posledních měsících a letech u nás v Česku panuje. Wimbledonská šampionka Linda Nosková do semifinále na US Open nepostoupila. Vítězce posledních dvou ročníků a světové jedničce Arině Sabalenkové podlehla 6-7, 6-3 a 6-7. S běloruskou tenistkou Nosková bojovala skoro 2,5 hodiny.
3: Jopi, jopi, jopi.
4: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopi z Hroznovky v Budějicích.
3: Jopi, jopi, jopi.
5: Deštník bude dneska docela dobrý parťák, odpoledne se rozprší trošku víc, ale teploty zůstanou pořád velmi příjemné. Dneska se budou pohybovat mezi 22 a 25.
0: Hit Radio Faktor.
5: Začíná dopoledne s datem 9.9. Dnešek je tedy plný devítek, tak se jim za chvilku podíváme na zoubek. Nebo spíš na číslo, jak chcete. A taky se podíváme na to, jak se aktuálně vyvíjí naše hra Kdo pak to zvoní. Jackpot se totiž zase navýšil. Takže o kolik se hraje a jak se můžete zapojit i vy, to všechno se dneska dozvíte. Zdraví vás Matyáš a posílám hity, teď Imagine Dragons.

Co se týče hitů, tak těmi rozhodně nešetříme. Tohle byly tři interpreti v jednom hitu. Hit Radio Faktor s vámi, hezké dopoledne. Máme 9.9. Trochu magické datum, nemyslíte? No hlavně číslo 9 bylo oblíbené už ve starověkém Řecku a Egyptě. Tehdejší Římané dokonce věřili, že člověk potřebuje 9 dní k tomu, aby se očistil od všeho špatného. Vlastně 9 známe i z pohádek, že jo? Za 9 horami, 9 řekami. 9 je číslem lidskosti a soucitu, velkorysosti, štědrosti a ochoty. Takže dneska byste měli poskytnout pomoc nebo radu těm, kteří od vás vyžadují, třeba kolegovi v práci, nevím. Pokud se tak nestane, pokud se na to vykašlete, tak údajně budete neklidní, nesoustředění, osamělí, přecitlivělí a nepraktičtí. Jo? Tak na to pozor. Já už mám pro vás teď hit, kterému osobně dávám 9 z 9. Kelly Clarkson.

0: Nebojte se, všechno bude mít happy ending, i tenhle zatraceně dlouhý pracovní týden. Mika. To si takhle v pátek odpoledne půjdete u vás v táboře z práce, těšíte se na víkend a najednou proti vám Jan Žižka. Všude pochodně, dobové kostýmy. Ne, nezabloudili jste do historického filmu, to jsou táborská setkání. Právě tenhle festival se v táboře bude konat od pátku do neděle. V ulicích budou průvody, středověká tržiště, šermíři, řemeslníci, dokonce i katovská ulička. A večer se můžete těšit na muziku. Co jsem koukal, tak letos dorazí Vlasta Rédl a těšit se můžete, a já se na ně strašně těším, mám je rád, dorazí Buty. Takže vemte klidně i tatu nebo Františka Dobrotu a vyrazte. Táborská setkání nabídnou úžasný program od pátku do neděle a podrobnosti najdete taky na našem webu hitradiofaktor.cz, sekce Kam vyrazit.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Městys Sepekov vás zve na tradiční proslavené dvouvíkendové mariánské poutě. Lunaparky, stánky, chovatelské výstavy, bohoslužba v kostele a samozřejmě každou sobotu pouťová zábava. U nás se pořád něco děje. Městys Sepekov, první a druhý víkend v září.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Lásko, pořídíme si vinilovou podlahu Experto Family.
5: Vinilovou? A bude sama hrát?
4: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
6: Experto Family. Od V podlahy.
7: Zastav to!
8: Cože?
7: Zastav to!
9: Engel Kaplice hledá svářeče. Jsou světovou jedničkou ve výrobě vstřikovacích lisů, nabízejí dobré peníze a spoustu zajímavých benefitů. Tak si pospěš, ať tam ten tvůj životopis tentokrát mají včas. Více informací najdeš na www.pracevengelu.cz. Engel, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
10: Objevte Garhammer znovu. Po rekonstrukci se módní dům představuje v novém svěžím vzhledu. Modernější, inspirativnější a s mnoha novými místy, která si oblíbíte. Objevte aktuální módu, exkluzivní značky a jedinečný zážitek z nakupování. Přijďte do Garhammeru ve Waldkirchenu, kousek od českých hranic, a objevte ho znovu. Více na garhammer.de. Garhammer. Milujeme módu a lidi.
11: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
12: No jistě.
11: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
12: No jistě.
11: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
12: No jistě.
11: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
13: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
14: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
15: Pro doma.
16: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
17: Freshness. Our focus.
18: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
8: Toužíte po dokonalém domově? Koberce a nábytek Tábor Měšice mají vše. U nás si vyberete koberce, vinilové podlahy, kuchyně na míru, sedací soupravy i matrace pro zdravé spaní. Stavte se u nás. Vyrobíme, položíme, zařídíme. Koberce nábytek Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
15: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

Malý výlet do chladného Finska, právě odsud pochází kapela Sunrise Avenue, krátce po půl desáté. Hezké dopoledne. Asi víte, že už brzy se budou konat volby, takže přijdete do té volební místnosti, hodíte obálku do urny a tím vaše práce končí. Ale co si to tentokrát vyzkoušet z té druhé strany? České Budějovice hledají do okrskových volebních komisí nové členy, takže vaše práce bude sedět v té volební místnosti, budete kontrolovat seznamy, přebírat hlasy a nakonec všechno počítat. Samozřejmě, že zadarmo to nebude. Letos stát odměny trošku navýšil, takže řadový člen dostane 2,5 tisíce, místopředseda 3 tisíce a předseda 3,5 tisíce. Což si myslím, že je docela fajn. Takže pokud by vás to lákalo, můžete se přihlásit přes web magistrátu města České Budějovice. Případně můžete mrknout na Facebook města České Budějovice, protože i tam najdete veškeré informace. A mám takový pocit, že přihlásit se můžete už jenom dneska, takže si přichvátněte. Jo? U nás na Hitradio Faktor volíme vždycky ty nejlepší interprety a teď se společně vrátíme zpátky do 90. let. Právě teď Headway Alive.

0: Kateřina Marie Tichá, song Zničená zem u nás na Hitradio Faktor. Já se přiznám, já jsem si teď oblíbil ten její aktuální hit, který se jmenuje Byt 66. Samozřejmě i ten vám v našem éteru hrajeme. Jinak, pokud byste na ní chtěli narazit u nás na jihu Čech, tak smolíček, v nejbližší době to asi nebude. Koukal jsem, že Katka nemá naplánovaný žádný koncert v našem regionu. Ale vystoupí třeba na Vinobraní ve Znojmě a taky na Vinobraní ve Valticích. A to si myslím, že zní jako geniální plán. Jak říká jedno přísloví, když nemůže Mohamed k hoře, tak přijde hora k Mohamedovi. Za chvilku Pink a máme skoro 9:45. Hit
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Kdopak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdopak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
3: V Ternu nyní v akci. Mletá káva Jihlavanka Standard. 1 kg za 199,90. Pivo Budweiser Budvar Originál. 0,5 litru ve skle s aplikací Terno Trefa za 17,90. Ryze české Terno.
4: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
5: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
4: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo, jdeme na to.
5: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách, po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Tondach Contiton ve vybraných povrchových úpravách za super cenu a navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro střešní tašky Tondach zdarma. Více na dek.cz.
7: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
8: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
11: Ty v Bauhausu nevedeme.
10: A Auschus našel byste?
11: To vás zklamu, bohužel.
10: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
11: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
12: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
13: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
16: Klikni!
17: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
16: tak Mironet. Klikni dvakrát.
18: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
2: Hit Radio Faktor.
19: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Středeční dopoledne, tak ta první hodina je za námi, bude 10, já vám přeju krásný den, Linkin Park a jdeme na silnice. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, mám pro vás dvě informace. Začínáme na Písku, na Písecku, silnice 140, kousek od Putimi, je dopravní nehoda, je tam uzavřen jeden jízdní pruh, srazil se motorkář s osobákem a taky míříme do Jindřichova Hradce, konkrétně Václavská ulice. Dejte pozor, srážka dvou osobáků na tomto místě. Je to kompletní šťastnou cestu, budu rád i za spolupráci společně s vámi. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
4: Matrace za hobičku.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
7: Izomat stavebniny.
8: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asty Natura a Asty Kolory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
9: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
10: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
13: 10 hodin, krátké zprávy a Bára Purkártová. Příjemné dopoledne. Auto není trezor. Policie znovu upozorňuje řidiče, aby ve vozech nenechávali žádné věci. Na viditelné místě totiž mohou přilákat zloděje. Víc policejní preventistka Martina Hamplová.
14: Určitě doporučujeme nenechávat nic ve vozidlech, ani oblečení, ani tašky, protože i to samozřejmě může přilákat pachatele, protože se mohou domnívat, že v taškách něco je nebo je něco schovaného pod tím oblečením. Určitě nenechávat na viditelném místě kabelky, elektroniku.
13: V autě bychom neměli nechávat doklady nebo třeba náhradní klíče. Dál pokračuje modernizace Českokrumlovské nemocnice. Rekonstrukcí aktuálně prošel pavilon D, kde jsou interní oddělení a také lůžka pro následnou rehabilitační péči. Práce vyšly na více než 250 milionů korun. A velkou částkou přispěl i Jihočeský kraj, který je jediným akcionářem špitálu v Českém Krumlově. Norsko se dnes loučí s králem Haraldem V. Státní pohřeb se uskuteční v katedrále v Oslu a na obřadu budou hlavy řady států, včetně českého prezidenta Petra Pavla. Doplním, že norský král zemřel 28. srpna ve věku 89 let. Dvě předehrávky dnes otevřou program třetího kola domácího fotbalového poháru. Sparta nastoupí od 7 v pražském derby na Žižkově s jasným cílem vrátit se na vítěznou vlnu po dvou porážkách v nejvyšší soutěži po sobě. Olomouc pak v hanáckém souboji představí o hodinu dříve na stadionu v Prostějově.
15: Jopi, jopi, jopi.
16: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopi z Hroznovky v Budějicích.
15: Jopi, jopi, jopi.
0: Počasí dneska postupně přitvrdí, během dopoledne se zatáhne, no a srážky se potom rozšíří na celé naše území. Teploty se přesto udrží na příjemných 22 až 25 stupní.
11: Hit Radio Faktor.
0: S vámi Matyáš a nechci se chlubit, ale je teprve začátek září a já už mám vánoční figuru. Katy Perry právě teď.

Tenhle hit si zamilujete na první poslech. David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, Gone Gone Gone. Hit Radio Faktor s vámi. A teď situace. Nastoupíte do autobusu, tak tam čekáte plno lidí, že jo, tlačenici, zpoždění, možná i protivního řidiče. Ústí nad Labem má ale řidiče autobusu, který píše svým cestujícím vzkazy. Tohle by se vám opravdu líbilo. Představte si, že nastoupíte a na držadle je přilepený karton s nápisem Nevím, co dnes prožíváš, ale zvládneš to. Nebo tam najdete košík plný lízátek a bonbonu s nápisem svět je lepší díky lidem, jako jste vy. To je podle mě moc milý a velmi vzácný. Takže až dneska pojedete autobusem, tak vám přeju, ať narazíte i vy na řidiče, který vám zlepší náladu. Ono se o to snažíme v podstatě i my velmi pravidelně, hrajeme vám vaše oblíbené hity a jeden z nich přichází právě teď, tak snad vám zlepší náladu. No Dub a Don't Speak, skoro 10:45.

0: Robbie Williams miluje svůj život a my milujeme jeho. 10 hodin 22 minut. Už tak nějak přemýšlíte, co si dneska dáte k obědu? Já vás trošku navedu, nebo vás možná budu trošku inspirovat. Dneska totiž slavíme Mezinárodní den řízků, což si myslím, že je pro nás pro Čechy taková typická věc, že jo? My třeba, když jedeme do Chorvatska k moři, tak si řízky sebou vozíme. Takže s bramborem, s hranolkama, se salátem nebo jen tak s chlebem? Jak máte řízky nejradši? Notabene, nedávno byl naším hostem Honza Punčuchář přímo v našem éteru a když dostal otázku, co by uvařil dětem ve školní jídelně, aby všechny potěšil, tak řekl právě řízek. No hele, faktem je, že jestli mě něco nutí se těšit na Vánoce, tak je to řízek se salátem. Souhlasíte?
1: Tchýně v županu, soused v trenkách, nám je to fuk. Hlavně ať otevřou. Kdo pak to zvoní? 100 000ová hra pro start podzimu. Každý pracovní den v 7:10.

0: Snídaně šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: Jak by vypadala naše krajina, kdyby se lidé nikdy nestali zemědělci? A jaké stopy po sobě jednou zanecháme my? Vydejte se na cestu časem a objevte, jak člověk měnil krajinu a krajina jeho. V sobotu 12. září od 10 hodin ožije pivovarská zahrada v Českém Krumlově 8. ročníkem Krumbenove. Pravěká a středověká řemesla, workshopy, muzeum v zahradě, zážitková stezka i večerní rytmy Bohemian Bards. Krumbenove. Více na muzeum.cz.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
4: Ty v Bauhausu nevedeme.
3: A Auschus našel byste?
4: To vás zklamu, bohužel.
3: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
4: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
5: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus, když se
6: to má podařit. Nazdar, brácho. Máš problém s mašinou? Hoď to za hlavu. VVS Moto Písek vyřešíme servis, gumy, diagnostiku a motorku si můžeme u tebe i vyzvednout. Koukni na www.vsmoto.cz. Tak jední stop je zdar. VS Moto Písek.
7: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
8: Pokrývači a stavební firmy, pozor! Nová střecha z Prodoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně. Přesně podle vašeho projektu. A navíc za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Pro doma a na pro-doma.cz.
9: Jsem hrdina.
10: Co tady blbneš?
9: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
10: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
9: Vše na 211.cz.
10: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
9: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
11: Víš, co je na Prioru nejlepší před začátkem školy? Ta obrovská nabídka.
12: Přesně. Tušky, sešity, penály, nové přezůvky i stylové aktovky. Prioru vždy najdu kompletní výbavu do školy.
11: A mně vyhovuje, že všechno koupíme na jednom místě.
12: To ano. A navíc ve vybrané dny se slevovou kartou ušetříme 20%.
13: Prior je tady totiž pro vás.
14: Klikni!
15: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
14: tak Mironet! Klikni dvakrát.
16: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
17: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
0: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Šrouby a Matice, tohle jsou Mandraže, máme krátce po půl jedenácté a s vámi Hit Radio Faktor. Kam vyrazit? Desítka, půl maraton, 3 kilometry, možná osobák, na který budete ještě dlouho vzpomínat, jenže v Borovanech bude mít vaše uběhnutá vzdálenost ještě jeden rozměr. Vaše účast totiž podpoří Nazaret, který potřebuje aktuálně novou keramickou pec. Akce Den bez hranic začíná v sobotu v 9 dopoledne v areálu Borovanského kláštera. Tak dorazte. V sobotu můžete vzít děti do Věcní. Od 2 odpoledne tam začínají městské slavnosti a na programu je pro ně planetárium, skákací hrad, malování na obličej, tvořivé dílny, ale taky parkour a bike trial. No a vy si mezi tím můžete užít Miloše Knora, Romana Skamene nebo Václava Faltuse. A večer přijde koncert Petra Koláře. No a v sobotu se v Benešově nad Černou bude prášit odkol. Konat se tam bude traktoriáda. A rozhodně nepůjde jen o pomalou jízdu po poli. Traktory budou závodit na čas, čeká je taky zkouška zručnosti nebo tahání břemene. A na své si přijdou i děti, bude tam skákací hrad, dětský vláček nebo šlapací traktůrky.
1: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.
0: Tak teď už víte, kam vyrazit, a tohle jsou další hity. Gotye a Kimbra.

0: My vám hrajeme hity a to platí i pro středeční dopoledne 10.42. Celý tento týden vybíráte ten nejlepší hit od Michaela Jacksona. Já vím, že to je jako dost těžký úkol, protože on měl všechny hity naprosto skvělý. Každopádně blížíme se do finále, máme tu proti sobě dva páry hitů. Billie Jean proti They Don't Care About Us. A Will You Be There proti Black or White. Tak který hit je podle vás ten nejlepší? Který hity budou tvořit finálovou dvojici? O tom rozhodujete vy. Hlasujte na našem Instagramu, na Instagramu Hitradia Faktor ve storíčku.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, zliv u Českých Budějovic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kráji zamíchy a chodnej
3: ňam, ňam, ňam. Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro babičiny nudle vaječné přikoupit 3 kusů 18,30 za kus. Nebo Lindor pralinky v Bila klubu za 129,90. Bila, to dobré začíná u nás.
11: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
12: Freshness. Our focus.
13: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
14: No včera bylo pozdě.
15: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
16: Jedna noc, jeden příběh, jeden reálný dopad. 12. září vypukne festival Babí léto. Retro disco ve stylu 90. na louce u Stajky v jižních Čechách. Od 15 hodin dětská disco, večer velká 90. diskopárty se speciálními efekty. Celý výtěžek pomůže Anetce k elektrickému vozíku. Na tombole se rozhodně nešetřilo. Více na festivalbabíléto.cz. Přijďte se bavit a zároveň podpořit dobrou věc.
14: Hit Radio Faktor.
17: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: To je mazec, My Chemical Romance, Welcome to the Black Parade, Radio Faktora, za chvilku 11. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, tak pojďme mrknout, kde si dát pozor. Silnice 140 u Putimi na Písecku, měla by se tam stále došetřovat dopravní nehoda. A bouralo se taky u Křemže, silnice 143, jsou tam v sobě nákladák s osobákem. Dávejte na sebe pozor, šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z Prodoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Prodoma a na pro-doma.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
9: 11 hodin, jsou tu krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Průměrná sazba hypoték dál roste a aktuálně je vůbec nejvyšší za poslední dva roky. Dělá už lehce přes 5,5%. Nicméně banky po prázdninách tradičně zvyšují svoji aktivitu a více soupeří o nové klienty. Do hry tak můžou vstoupit i akční nabídky. Pořádné dobrodružství v těchto dnech zažívají školáci z Chlumu u Třeboně. Školní jídelnu totiž obsadili stavební dělníci, prochází rekonstrukcí. A tak bylo nutné pro děti hledat náhradní prostor. Zázemí dočasně našli ve vojenském stanu, kde se teď stravují a budou minimálně až do poloviny října. O podzimní dovolené je letos zájem. Podle cestovek se na ně chystají hlavně dvojice a lidé ve věku 40 až 64 let. Lákají je hlavně příjemnější teploty a méně turistů. Rodiče s dětmi pak v tomto období volí pro dovolenou termín podzimních prázdnin, které letos připadají na 29. a 30. října. No a závěrem ještě fotbal. Dvě dohrávky dnes uzavřou páté kolo první fotbalové ligy. Jablonec od 17 hodin přivítá Ostravský Baník a Hradec Králové doma vyzve Plzeň. Zápas na východě Čech začne o 2 hodiny později.
10: Jopi, jopi, jopi.
11: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopi z Hroznovky v Budějicích.
10: Jopi, jopi, jopi.
0: Obloha během dopoledne pomalu ztrácí barvu, zatáhne se, odpoledne počítejte s deštěm na celém našem území. Takže pokud jste dneska deštník zapomněli doma, možná zmoknete. Teploty ale stále na pohodu, dneska 22 až 25.
7: Hit Radio Faktor.
0: Přesně za týden začíná hokejová extraliga a já vám za chvilku řeknu, kde vaše oblíbené hráče potkáte, takzvaně face to face.

0: Miley Cyrus, End of the World, a tohle není konec, to je začátek. Přesně za týden totiž začne nová sezóna hokejové extraligy, takže vy fanoušci už odpočítáváte poslední dny do prvního buly. Ale co byste řekli na to, potkat svoje hokejové hrdiny třeba při nakupování? V pátek odpoledne dorazí do českobudějovického Terna hráči, budou to konkrétně Tomáš Kundrátek a Milan Klouček. Spolu s nimi taky motorácký maskot Moty, takže pokud dorazíte, tak si s klukama uděláte selfiečko, dostanete podpis a dokonce si budete moci na Milana Kloučka vystřelit, jo? Bude tam hokejová branka a pak už možná pochopíte, proč proti takovému golmanovi není vůbec jednoduchý dát gól. Já myslím, že docela zajímavá akce a možnost potkat se face to face s hráči našeho oblíbeného klubu. Takže v pátek se vidíme v českobudějovickém Ternu na autogramiádě hráčů Motoru a po skončení si můžeme říct, tak jsme se tu všichni sešli. A právě o tom teď bude zpívat skupina Vohnout. Svaz českých bohemů.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a

třeba teď. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek. Z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili.

0: Tohle byl americký zpěvák Ray Dalton, narozen 10. května. No ale víte, kdo má narozeniny právě dnes? Je to herec Adam Sandler a představte si, že slaví 60. Řekli byste mu ten věk? Já teda ne, protože on vypadá pořád stejně. Každopádně komik, kterého milujeme, protože má naprosto skvělý humor a taky naprosto osobitý styl. Tak který film s Adamem Sandlerem máte úplně nejradši? Hele, já se vsadím, že vás jako první napadla romantická komedie 50krát a stále poprvé, kde vlastně Adam pokouší získat srdce ženy, která má ztrátu paměti. Ten film určitě znáte, ale jestli vás napad úplně jiný film, tak si ho večer klidně puste. Na Netflixu toho bude hodně, tak si udělejte pohodu. Hezké dopoledne a Adamovi všechno nejlepší.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano. A nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
8: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
9: Auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na pobočce Strachonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčinově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA Auto 800 110 800.
10: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
11: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
12: Vážně? A co umí?
11: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
12: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
13: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
14: V Tetě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pletivou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
15: Nákupy v online shop.cz.
16: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
15: www.onlineshop.cz.
17: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
18: Bauhaus, když se to má podařit.
19: Hit Radio. Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Taylor Swift a za chvilku vám připomeneme léto. Bude hit Bailando.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Může to být úplně obyčejný panelák na sídlišti v Budějovicích, domek na kraji vesnice, nebo dokonce chalupa, ke které vede poslední kus cesty mezi poli. Všude tam se můžeme ráno objevit s několika tisíci v ruce. Rozdáváme peníze a co víc, my vám je vozíme až pod nos. Denně minimálně 5 000 a na konci pak zazvoníme u někoho z vás a v ruce budeme držet 50 tisíc korun. Žádné přemýšlení, žádné hledání odpovědi. Jen zazvoní soutěžní zvonek a vy máte 30 vteřin na to otevřít dveře. Ostatně, jak to probíhalo dneska ráno, si poslechněte právě teď.
2: Kubo, my jdeme zazvonit, 30 vteřin startuje právě teď.
3: A mrskejte dolů.
2: Pojďte se podívat, jestli náhodou venku nestojí Kubo Urban, takový hezký kluk.
4: Ano, ano, jsem sympatický, ale...
3: Malej, ale šikovnej.
4: Je to tak, mám 6 000, prosím vás, kapce, mám 6 litrů, ano.
3: Tak šup, 17 sekund zbývá.
2: Děje se tam něco, Kubo?
4: No takhle, tak jdou tady dvě děti do školy.
2: Tak jim tu 6 dej a hotovo.
4: Ale vypadaj, že já je teda vůbec nezajímám a lákat na bonbonky je nebudu teda, ale...
2: Takhle. Kubo, nikdo nepřišel.
4: Tak teď jsem trošku zklamaný, se bojím, že to je mnou, ale...
2: Takhle, my bychom byli rádi, protože tě známe, kdybys normálně těch 6 000 jako pak zase jako navrátil, jo? My to potřebujeme na zítra, prosím tě, pak ještě, jo?
4: Volaný účastník není dostupný.
0: Tak jste to slyšeli sami. Dneska bez úspěchu, ale zítra 7 ve hře. 7 000 korun. Teď už jenom otázkou, na jaké adrese se objevíme. Tak se zaregistrujte web hydradiofaktor.cz.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: bude 11:45. Hydrádio Faktor s vámi a pojďme se teď zasmát. Bylo 9. září 1950 a v televizi se poprvé objevilo něco, co dneska bereme jako naprostou samozřejmost. Předtočený smích. Věc, která měla televizním pořadům dodat potřebnou atmosféru. To u nás vytváří atmosféru hity a ty, které vám budeme hrát po 12. hodině, rozhodně stojí za pozornost. Máme pro vás srdcovky s Jirkou Pelnářem a odpoledne v 15 hodin se na vás bude těšit Jana, Martin a Pavel. Tak si s námi užijte zbytek dne a já se ozvu zase zítra po snídani šampionů.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Poznejte predátory rostlinné říše z celého světa. Prodejní výstava Masožravek se opět vrací do Jihočeského muzea. Uvidíte mucholapky, špirlice, tropické láčkovky nebo trpasličí rosnatky. K tomu tučnice, bublinatky nebo české a mrazovzdorné unikáty. Masožravky na terase Jihočeského muzea. Od 11. do 20. září. Muzeum.cb.cz.
4: Stavebniny Deck přináší mega akci 7+1. Ke každým 7 tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant tloušťky 12,5 mm od nás dostanete každou 8. desku zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na deck.cz.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
6: Zlato! Potřebovali bychom už vyměnit ty truhlíky na okně za podzimní výzdobu.
7: Ty myslíš ty krásné, suché muškáty, které nepřežily naší dovolenou?
6: Jo, já byla v zahradním světě Melo a tam to září všemi barvami. Mají tam vřesy, dlužichy a spousty podzimních dekorací.
7: Cože, ty už jsi byla v Melu? A to plný auto je...
6: Teprve začátek.
8: Zahradní svět Melo, Protivín a Strakonice. Sledujte nás na Instagramu a Facebooku, ať vám nic neunikne.
9: Městys Sepekov vás zve na tradiční proslavené dvouvíkendové mariánské poutě. Lunaparky, stánky, chovatelské výstavy, bohoslužba v kostele a samozřejmě každou sobotu pouťová zábava. U nás se pořád něco děje. Městys Sepekov, první a druhý víkend v září.
10: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
11: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
12: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách Zahradnictví Spomyšl CZ. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
13: Tomáš Fiala, ředitel nemocnice Strakonice.
14: Nemocnice není jen místo, kde se léčí. Je to místo, kde každý člen týmu hraje důležitou roli. A právě teď hledáme nové kolegy, radiology, internisty, chirurgy či zubaře a všeobecné sestry. Takže pokud chcete pracovat v moderním prostředí a být součástí nemocnice roku 2025, přidejte se k nám.
13: Nemocnice Strakonice. Vaše budoucnost může začít právě tady. Více na nemst.cz.
15: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
16: Nákupy v online shop.cz.
17: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
16: www.onlineshop.cz.
18: Hit Radio Faktor.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Podle policejního serveru ještě hodinu máme počítat s komplikacemi u obce Mříč do propojovačku na Chlumeček. Stojí tu kamion na blikačkách, místem bychom ale měli projet. Jestli máte aktuální info, jak to tady vypadá, dejte prosím vědět. Volejte na 800 800 101.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
5: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
4: Pro doma.
6: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl CZ. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hi, I'm Lenny Kravitz.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Denková. Do voleb zbývá měsíc. Předvolební kampaně tak vstupují do rozhodující ostré fáze. Co by mohlo na poslední chvíli změnit názor voliče, popíše politolog Jan Kubáček.
10: Čím dál více se nám ukazuje, že se posiluje kampaň podaných rukou. To znamená, že kandidát, pokud chce oslovit velkou část váhajících voličů, musí za nimi vyrazit, musí popularizovat program, musí se prezentovat v terénu, musí se s lidmi setkávat, musí vysvětlovat tu svou osobní misi a být velmi konkrétní, protože papír bohužel snese všechno.
9: Podle Kubáčka jsou totiž volební letáky jednotlivých stran často velmi podobné a voliči mezi nimi jen těžko hledají rozdíly. Sněmovna bude moci i dnes projednávat a schvalovat zákony až do noci. Možnost hlasování i po 21. hodině dnes prosadila vládní koalice tradičně na návrh šéfky poslanců ANO Taťány Malé. Vládní tábor chce především přehlasovat veto Senátu ke kontroverzní novele stavebního zákona i senátní úpravy zákona o obnově EET. Tenistka Kateřina Siniaková postoupila na US Open do semifinále deblu. Z domácí Taylor Townsend porazili španělsko-americký pár a ani ve čtvrtém utkání nestratili set. V semifinále nastoupí proti belgicko-ruskému páru Elis Mertens a Diana Schneider. Teď se podíváme k nám.
2: Českokrumlovská nemocnice má po rekonstrukci modernější internu i nové rehabilitační oddělení. Přestavba pavilonu D stála 271 milionů. Pacienti tu mají nově dvoulůžkové pokoje s vlastní koupelnou a vzniklo i 22 lůžek následné rehabilitační péče, jediné svého druhu v kraji.
11: Jopi, jopi, jopi.
12: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopi z Hroznovky v Budějicích.
11: Jopi, jopi, jopi.
2: Podle radaru už za sebou na Písecku máte menší sprchu, další srážkové mraky se na nás ženou od západu a přehánky mají dneska operovat po celé odpoledne.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
13: Krásné středeční poledne přeju, je tady oběd a polední pauza, nejhezčí část pracovního dne a tak není divu, že právě v tento čas začínají také vaše oblíbené srdcovky na Hit Rádiu. Takže dobrou chuť, ať už jste v restauraci nebo máte krabičky z domova. Já jsem si dneska objednával oběd a narazil jsem na restauraci, kde v meníčku měli, dobře poslouchejte, Katův šlech, takže kaťák, čevapčiči, jak já říkám čevap mňau mňau, a byla tam normálně kuře z broskví. Já říkám to jak v devadesátkách. No taky ty srdcovky začneme v 90. letech. Tohle je rok 1993 a skupina Pet Shop Boys a ano, vydali i jiný hit než Go West. A to například tenhle. Tak hezky poslech.

0: Beach Boys na Hit Radio, srdcovka číslo 1.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: My pokračujeme dál a dnešní téma evidentně asi bude o jídle, nejen, že je tedy dnes Mezinárodní den řízku, ale můžeme zavzpomínat na legendární jídla z doby minulé. Na co vy si pamatujete z minulosti? Jo, protože jak jsem mluvil před chviličkou o tom, že jsem dneska fakt jako v roce 2026 viděl na meníčku kuřecí steak z broskví, tak píše mi tady Lída, která píše: ahoj Jirko, děláš si srandu, že ještě dneska někdo vaří v restauraci kuřecí steak z broskví? To je za mě fakt vražda gastronomie a to v ní dělám už více jak 30 let. Zdraví Lída. Tak ano, tohle bych si nevymyslel. Jako, dokážu si vymyslet spoustu věcí, ale tohle už asi ne, jo. takhle daleko tu hranici jako nemám. Tak na co vy si vybavíte, na co vy si vzpomenete? Třeba z 90. ze začátku milénia, nebo klidně z 80. let. Co nesmělo tenkrát v té restauraci chybět? Kuřecí steak z broskví je asi jako legenda, jo? Možná ještě třeba smažený sýr se šunkou. To se taky dneska moc jako nevidí nikde, ne? No hele, pojďme zavzpomínat, pojďme trošku mlsat a když teda si zamlsáme, tak si dáme album Dobrá kočka, která nemlsá. Rok 2002, Lucie. A píseň, která dneska má speciální význam, jmenuje se Daniela, je 9.9. a Daniela má svátek. Tak Dančo, všechno nejlepší. Tady je píseň jenom pro tebe.

0: Tak jsme si brnkli i na romantickou notu Celine Dion na Hit Rádiu v srdcovkách chviličku po čtvrt na jednu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Srdcovky na Hit Rádiu nás vrací do mládí, do dětství, do někdy až do bezstarostné doby. A jestli je něco, kromě hudby a módy, co si pamatujeme nejvíc, no tak je to samozřejmě jídlo. A dneska se vás ptám, jaké jídlo si pamatujete právě z minulosti, z 90., z 80., ze začátku milénia. Může to být i bizarní jídlo, anebo prostě jenom jídlo, který vás tam opravdu jako vrátí do tehdejší doby. Tak mám tady hezkou zprávu od Martina, píše, pro mě symbol 90. i dětství byly nudle s mákem. To už se dneska asi tak moc nedělá, ale i ve škole jsme je mývali pravidelně, takže já, když si vzpomínám na dětství, vzpomínám na nudle s mákem a cukrem. Zdraví Martin. Jasně. To je velká klasika mimochodem. Další, kuřecí kapsa plněná šunkou a sýrem, píše Honza. No jasně. To nesmělo chybět. Kuřecí kapsa plněná šunkou a sýrem, já si i vybavím tu chuť. To prostě, bože. Ahoj Kýrko, já si pamatuju na chalupářský guláš. To bylo v osmdesátkách hodně. Už si teda nepamatuju, jak to chutnalo, ale jedla jsem to, když jsme jezdili na vandry. Krásný den Pavla. Tak páj, s tímhle ti nepomůžu, chalupářský guláš neznám, ale teď jsem dostal chuť na klasický buřt guláš. Ježiš, to bych si dal. Proč jsem vytáhl téma jídlo? Máte to taky tak, že když se řekne nějaký vaše oblíbené jídlo, tak se vám hned okamžitě v puse začnou zbíhat sliny? To je prostě, to lidský tělo je neskutečný v tomhle. Michal, hele, z 90. No, nemůžu ani teď mluvit. Bože, buřt guláš, blbej. Hele, z 90. si pamatuju hlavně krokety. Kdo v hospodě neměl krokety, jako kdyby nebyl. Dneska jsou to samé americké brambory, ale aby někdo ke smažáku dělal krokety, to ne. Michale, přesně, amen. Ježišmarja, krokety. Bože, ty jsem neměl ani nepamatuju, ale kolik jsme jich jako děti snědli. Podle mě krokety jsou fakt jako jasným symbolem 90. let. Kdybych je měl přirovnat k nějaký hudbě, k nějakému hitu, tak je to k tomu, co teďko tady pro vás mám. Tohle jsou takový hudební krokety 90. 24/7, totální klasika, legenda. Tohle je prostě hudební kroketa. Skvělá srdcovka. Jenom pro vás na Hit Rádiu. Právě teď.

0: Laidback Sunshine Reggae. Já mám pocit, že nikdo si nespívá Sunshine Reggae. Taky si jedete, Saša jede. Už tak máme tak strašně zažitý. Tak můžete ještě. Saša jede.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Jo, poslední srdcovka, ta byla právě teď. Ještě nás čeká tady jedna, to je na vaše přání. Ještě než si dáme vaši srdcovku na přání, napište si o ní samozřejmě na 777-937-777, napište zprávu, pošlete hlasovku, to nechám na vás. Tak ještě jsem tady objevil zprávu, když jsme si dneska povídali o tom jídle. Simča posílala, jaké jídlo se mi vybaví. To bude asi pajšlová omáčka ze školní jídelny. Nejhorší, co kdy kdo vymyslel a podával. Já se přiznám, že pajšlová omáčka, že mi to vůbec nic neříkalo, takže jsem si to tady vygoogloval. A teď to vidím a normálně se mi ten pajšl fakt zvednul, jak se říká, protože to je přesně, na to jsem zapomněl, ale úplně si vybavuju tu pachuť. Taková ta bílá omáčka s tím nějakým jako... co to je, plíčky na smetaně, no, prostě, ale to chutnalo v té jídelně tak hrozně s tím knedlíkem. Bože můj. Simčo, děkuju za tady tu připomínku, teda. Doteď mi bylo dobře. Opravdu hodná, moc děkuju. Ale ne, jako, asi si ani nepamatuju nikoho, že by to někomu chutnalo, teda. Ale víte, co bych potřeboval od vás, jestli si jako pamatujete, opravdu jste pamětníci, tak na základní škole i často ve školce, tak vždycky dělali takovou speciální pomazánku na chleba. Byla to nějaká, prostě na svačinu nám vždycky dávali takovou světlou pomazánku na chleba. Já přesně si dokážu vybavit tu chuť, ale vůbec nevím, z čeho to bylo, jak se to dělá, ale strašně, strašně moc bych si ten chleba tady s tou legendární pomazánkou z té školní jídelny chtěl dát. Není to rybí pomazánka, to jsem si 100% jistý. Lučina to asi taky nebude. Nebyla jako tvarohová, ale prostě taková jako, no, já podobnou barvu jako tady ta pajšlová omáčka, ale to bych chtěl zjistit, co je. Tak jestli tohle víte, tak kromě srdcovky na přání mi klidně můžete poslat nějaký recept. 777-937-777. Srdcovka na přání za chviličku.
1: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu, v 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu. Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
3: Ty v Bauhausu nevedeme.
2: A Auschus našel byste?
3: To vás zklamu, bohužel.
2: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
3: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
4: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
5: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
6: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
7: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
8: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den!
9: Dobrý! Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
8: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
9: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
10: Jsem hrdina.
11: Co tady blbneš?
10: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
11: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
10: Vše na 10.11.cz.
11: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
10: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
12: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
13: Slyším, Tatart nákupy?
12: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
13: To je mazec.
12: Tatart, opravdový elektrospecialista.
14: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
15: Freshness. Our focus.
16: Hele, víš, co voní líp než ranní kafe? Nově smontovaný stroj, který dokonale šlape. A právě teď v Englu Kaplice startujeme montáže celých vstřikovacích strojů. Slyšíš správně, celých strojů. Do svého týmu hledáme techniky uvádění strojů do provozu, mechaniky a elektromechaniky. Mrkni na www.prácevengelu.cz a pošli nám životopis ještě dnes. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle byly Rozy a Bruno Mars.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A odpověď je asi drožďová. Pokud posloucháte právě teď, jak vůbec nemůžete tušit, ale pokud posloucháte srdcovky, tak víte, že hledáme, nebo že jsem hledal recept na legendární pomazánku ze školky nebo ze základní školy. A vybouchnul mi tady WhatsApp. Doslova, to prostě normálně jste přetížili síť a pořád chodí. Ještě teď přišla znova kvasnicová nebo drožďová. Drožďová pomazánka. Asi to bude ono, teda. Asi to bude ta legendární pomazánka. Samozřejmě u toho spousta smajlíků, někomu to chutná, někomu ne, ale vypadá to, že ano. A mám tady i zprávu, že tady někdo má známou ředitelku ve školce a že se to dělá do dneška. Takže drožďová pomazánka. Tak děkuju moc. V životě by mě to nenapadlo hledat jako drožďovou pomazánku, jak si úplně říkám aha, a jak si tady říkám aha, tak tady koukám a přišla zpráva, ahoj, zahraj trio, dá, a já úplně, no tak jo, tak si to pojďme dát, tady je srdcovka na přání, aha. To jste možná slyšeli naposled, když jste jedli tu drožďovou pomazánku. Srdcovka! Dá a trio na Hit Rádiu. Za tohle mě vyhodí.

Tak, myslím, že dneska už jste slyšeli všechno a klidně můžete jít domů z práce. Trio, dá. Tohle je starší než já, to je rok 1981. Mazec. Srdcovka na přání. Srdcovky pro dnešek skončily, ale my pokračujeme dál na Hit Rádiu. Za chviličku Beverexa a teď Krištof a půlnoční hřích.

0: Posloucháte Hit Radio, bylo 12:45, v 13:00 odpoledne. Lucie přinese další nejnovější zprávy a my zavzpomínáme na tehdejší požár v Českém Švýcarsku. Ono jsou to 4 roky zpátky, byl to rok 2022. Tenkrát to byla obrovská katastrofa, nějakých asi 270 milionů nebo 300 milionů. Byla škoda šílený. Ale proč o tom mluvím? Mluvíme o tom, protože soud dneska pravomocně osvobodil muže viněného ze založení obřího požáru. A my známe důvod, máme pro vás dokonce i vyjádření státní zástupkyně, takže i to bude ve zprávách ve 13 hodin. Do té doby z hitů například Pitbull a Christina Aguilera. Za chviličku.
1: V Ternu nyní v akci. Mletá káva Jihlavanka Standard. 1 kg za 199,90. Pivo Budweiser Budvar Originál. 0,5 litru ve skle s aplikací Ternotrefa za 17,90. Ryze České Terno.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
5: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
4: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Zlato! Potřebovali bychom už vyměnit ty truhlíky na okně za podzimní výzdobu.
7: Ty myslíš ty krásné, suché muškáty, které nepřežily naší dovolenou?
6: Jo, já byla v zahradním světě Melo a tam to září všemi barvami. Mají tam vřesy, dlužichy a spousty podzimních dekorací.
7: Cože, ty už jsi byla v Melu? A to plný auto je...
6: Teprve začátek.
8: Zahradní svět Melo, Protivín a Strakonice. Sledujte nás na Instagramu a Facebooku, ať vám nic neunikne.
9: Objevte Garhammer znovu. Po rekonstrukci se módní dům představuje v novém svěžím vzhledu. Modernější, inspirativnější a s mnoha novými místy, která si oblíbíte. Objevte aktuální módu, exkluzivní značky a jedinečný zážitek z nakupování. Přijeďte do Garhammeru ve Waldkirchenu, kousek od českých hranic a objevte ho znovu. Více na garhammer.de. Garhammer. Milujeme módu a lidi.
10: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
11: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
12: Pro doma.
13: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
14: Ano, prosím.
15: Ahoj, umíš skrotit stroj?
14: Co je to za otázku?
15: Důležitá. Ve Folman Metal Works v Plané nad Lužnicí právě hledáme nástrojáře, seřizovače, specialisty robotizace a mistry výroby.
14: Proč bych měl jít právě k vám?
15: Můžeš se tu spolehnout na zázemí jednoho z největších strojírenských podniků na Táborsku. Fajn kolektiv, férové ohodnocení, týden dovolené navíc, příspěvek na stravování.
14: Kde zjistím víc?
15: Na práci v Plané.cz. A pak ukaž, kdo koho skrotí.
16: Co se skrývá na dně Lipna? Mlčící hlubiny pod vodním zrcadlem ukrývají tajemství. Právě ta otevírá nově vycházející román spisovatele Jana Štiftra Vltavice. Příběh o místu, které zmizelo z mapy, ale ne z paměti.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: No tak přesně před 50 lety, 9. září 1976, se poprvé objevila v německé televizi Čelka Mája.
3: Čelka Mája. To už je tak dlouho, jo.
2: A líbí se vám to víc v češtině nebo v němčině?
3: Já jsem na to v němčině nekoukala, ale song mám ráda, tu německou znělku taky.
4: Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maja. Feine, freche, schlauche Biene Maja.
1: Snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Dnešní polední hodina na Hit Radio je pryč, 13 tady a s ní taky nejnovější zprávy. Začínáme dopravou.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, jestli míříte na Prahu pod A3, počítejte se zdržením, když si jedete z dálnice za Miličínem směrem na Benešov, opravují silnici, pouští to tu kyvadlově a chvílemi se to štosuje, tak pozor na tom, šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
4: Matrace za hobičku. CZ.
5: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ni do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
8: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
2: On air.
9: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Soud dnes pravomocně osvobodil někdejšího dobrovolného strážce Jiřího Lobotku, viněného ze založení obřího požáru v Národním parku České Švýcarsko. Podle soudu se jeho vinu nepodařilo prokázat. Muž se k činu původně dvakrát doznal, později ale přiznání odvolal. Státní zástupkyně Kateřina Weissová.
11: Velice obtížná situace byla v tom, že to doznání přišlo po téměř roce od té doby, kdy došlo k tomu požáru. To znamená řada možností, jak získat některé důkazy, mimo jiné například výpisy o uskutečněném telekomunikačním provozu byla stížena.
10: Lesní požár vypukl u Hřenska v červenci 2022. V zásah trval 21 dní a způsobil škodu zhruba 270 milionů korun. Darujeme kroužky dětem. I letos tento projekt pomůže rodinám v tíživé finanční situaci. O příspěvek na kroužky svých dětí mohou rodiče žádat od 16. září. Prostřednictvím tří voucherů v hodnotě 500 korun mohou na první pololetí získat 1500 korun, za celý školní rok pak dosáhnout pak na 3000. Projekt organizuje Česká rada dětí a mládeže. V Oslu vrcholí oficiální 13-denní smutek po úmrtí krále Haralda V. pohřbem monarchy. Zemřel po vleklých zdravotních problémech ve věku 89 let na konci srpna. Na bezpečí ceremonii dohlížejí tisíce policistů. Česko na pohřbu zastupuje prezident Petr Pavel. Teď ještě pohled k nám.
1: Tábor chce u Turovce vybudovat malou vodní nádrž Hliný. Má pomoct zadržet vodu v krajině a zmírnit dopady sucha. Nádrž bude mít asi půl hektaru a hloubku 2 metry. Město už v minulých letech obnovilo nádrže Netrefílek a Kamenný a vybudovalo také několik lesních tůní.
12: Jopi, jopi, jopi.
13: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopi z Hroznovky v Budějicích.
12: Jopi.
1: Dnešní odpoledne na jihu z většiny proprším čekáme přehánky i dešť trvalejší. Uklidnit se to má podle předpovědi až později na večer. Tak uvidíme.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Po zprávách pokračujeme dál. Máte nějaký peníze navíc? Zbytečný? Takhle? Jo, nebo nevíte, o co si napsat Ježíškovi? Mluvím o tom záměrně, protože právě dneska, 9.9., tak společnost Apple bude představovat zbrusu nové novinky. Jo? Co všechno představí, tak to vám řeknu za chvíli. Do té doby, tak si dáme další hity. Bude například Kaskáda, nebo právě teď Coldplay.
2: Hit Radio Faktor.

Posloucháte Hit Radio ve čtvrt na dvě. Jestli máte rádi moderní technologie, tak teď posloucháte správné Hit Radio, protože my tady sledujeme i novinky i v tom, řekněme, digitálním světě. A je jasný, že Apple pořád hýbe světem, takže představení nových iPhoneů a dalších hraček je prostě velká událost. Dneska večer ty novinky vyjdou. Měly by tam být nový sluchátka, ty ještě asi nebudou mít zabudované kamery, o čem se tady jako hodně spekulovalo, což je dost zvláštní, protože ty jsou jako hodně oblíbený brýle, že jo, s kamerou, ale člověk už to vidí a teď na ty sluchátka by měly ty kamery dát taky, no, zajímavý, jako tohle, jestli někdy bude, to bude člověk už fakt jako bát chodit normálně po ulici. Takže, ale to by ještě asi teoreticky být nemělo, jo, ale hodinky, tak ty už by prý uměly, nebo měly by umět posílat zprávy i mimo mobilní signál. No a největší tahák bude samozřejmě nový iPhone 18, ovšem, ten jeden by měl být skládací, takže něco, co dosud Apple ještě nemá. Normálně skládací iPhone. Na net už unikly nějaké fotky, tady na to koukám, ale žijeme v době AI, takže nemůžeme věřit úplně ničemu. Konec konců, nakonec je asi stejně jedno, jak bude vypadat, ne? Protože jediné, co nás bude zajímat, tak to je cena, že jo? A ta by mohla být velmi zajímavá. Teoreticky by mohla být klidně stejná jako za dvoutýdenní letní dovolenou v Egyptě. No, uvidíme večer. Teď Alex Warren a Ordinary. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: středu 9.9. Tomáš Klus, je 13 hodin 35 minut. Tomáš Klus ještě nedávno bojoval s hematomem na hlasivkách, ale už je v pořádku. O víkendu tak jsem ho viděl na koncertě, předvedl tam teda jako fantastickou show, dal i metalovou verzi písničky Marie, takže hlasivky drží. A asi čtvrt hodiny byl mezi lidma, kde improvizoval ve freestyle rapu. To byl jako masakr. Já jsem dlouho neviděl publikum, že by se na koncertě takhle moc nasmálo. Jo, protože on evidentně zbožňuje český jazyk a ty jeho verše, ty jeho rýmy, ta autenticita, to je, jak to bylo, jako fakt ta improvizace a hlavně ty dvojsmysly. Já jsem si říkal, tohle je fakt jako skvělý. Toho bych chtěl doma na silvestrovskou party, s tím bych jako klidně jako nějakou takovouhle jako party propařil. A zároveň jsem si říkal, ten by se nám hodil i ve středu ve 14:00 na Hit Radio do naší rolety dvojsmyslů. By mě samotného zajímalo, který dvojsmysly by přihodil on. Ano, dneska je středa, ruleta dvojsmyslů už se pomalu, ale jistě blíží, bude ve 14:00, tak věřím, že dál zůstanete s Hit Radiem. Do té doby z hitu například Britney Spears, Miles Smith, taky Imagine Dragons.
1: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: každý všední den od 12 se na tebe těší srdcovky Hit Rádia. 5 megahitů v řadě pro tvoji lepší náladu a jeden podle tvého výběru. Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář. Každý pracovní den od 12.
1: Já nový plot mám.
2: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, zliv u Českých Budějovic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu.
4: Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
6: tak Mironet! Klikni dvakrát!
8: Krajiny zahalené tajemstvím i vnitřní svět člověka. Šikanédr, Slavíček, Mol a další mistři symbolismu a secese vás vtáhnou do světa přírody a melancholie s neopakovatelnou atmosférou. Výstava Sny o krajině na Hluboké do 22. listopadu. Alšova, Jihočeská galerie. Umění vidět a vnímat.
9: Attention!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
9: Yes!
10: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical!
10: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
11: Nazdar brácho, máš problém s mašinou, hoď to do záhlavu. Ve VS Motopísek vyřešíme servis, gumy, diagnostiku a motorku si můžeme u tebe i vyzvednout. Koukni na www.vsmoto.cz. Tak jedný stop je zdar. VS Motopísek.
12: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
13: No jistě.
12: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
13: No jistě.
12: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
13: No jistě.
12: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
14: Nákupy v online shop.cz.
15: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
14: www.onlineshop.cz.
16: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
17: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
18: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
19: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Cabanos Exclusive při koupi od 2 kusů 36,90 za kus. Nebo Majola slunečnicový olej v Bila klubu za 26,90 pouze ve středu. Bila. To dobré začíná u nás.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Miles Smith, Nice to meet you na Hit Radio. Před chviličkou jsem mluvil o mém zážitku z koncertu Tomáše Kluse a tak si říkám, kdy vy jste naposledy byli na nějakém koncertě. Jedno, jestli to je český interpret, zahraniční, to je fuk, prostě koncert. Mluvím o tom, protože koncerty podle nové studie vám prý můžou prodloužit život. A to dokonce o 9 let. Jo, stačí prý 2 koncerty měsíčně a prodlouží nám to život o 9 let. Ale nepočítá se do toho hudební festival a ty koncerty by měly být od sebe ideálně 2 týdny. Takže co 2 týdny někam na koncert a budete žít o 9 let déle. To není špatný. Akorát teda, když koukám na ty ceny těch koncertů, tak si říkám, že těch 9 let pak nebudete mít co žrát, takže... Takže nevím, jestli je to jako úplná výhra. Nicméně, my vám dokážeme na Hit Radio trošku pomoct s rodinným rozpočtem a to naší ranní hrou ve snídaní šampionů. Kdo pak to zvoní? Je tam aktuálně 7000. Jak si můžete vyhrát, to vám řeknu za chvíli. Do té doby si tady taky dáme jednu klasiku. A to je třeba koncert, na který bych šel. A, řekl jsem to nahlas?

0: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
1: tak Mironet! Klikni dvakrát!
3: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
4: Vinylovou? A bude sama hrát?
3: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
5: Experto Family. Od V podlahy.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karysíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 430 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 18. září. Tak si přijďte pro karysíť za super cenu. Více na DEK.cz.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
9: Ano, prosím.
10: Ahoj, umíš skrotit stroj?
9: Co je to za otázku?
10: Důležitá. Ve Folman Metal Works v Plané nad Lužnicí právě hledáme nástrojáře, seřizovače, specialisty robotizace a mistry výroby.
9: Proč bych měl jít právě k vám?
10: Můžeš se tu spolehnout na zázemí jednoho z největších strojírenských podniků na Táborsku. Fajn kolektiv, férové ohodnocení, týden dovolené navíc, příspěvek na stravování.
9: Kde zjistím víc?
10: Na práci v Plané.cz. A pak ukaž, kdo koho skrotí.
0: Jak by vypadala naše krajina, kdyby se lidé nikdy nestali zemědělci? A jaké stopy po sobě jednou zanecháme my? Vydejte se na cestu časem a objevte, jak člověk měnil krajinu a krajina jeho. V sobotu 12. září od 10 hodin ožije pivovarská zahrada v Českém Krumlově 8. ročníkem Krumbenove. Pravěká a středověká řemesla, workshopy, muzeum v zahradě, zážitková stezka i večerní rytmy Bohemian Bards. Krumbenove. Více na muzeum.cz.
11: Auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na pobočce Strachonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčinově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA Auto 800 110 800.
12: Co se skrývá na dně Lipna? Mlčící hlubiny pod vodním zrcadlem ukrývají tajemství. Právě ta otevírá nově vycházející román spisovatele Jana Štiftra Vltavice. Příběh o místu, které zmizelo z mapy, ale ne z paměti.
13: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
14: No jistě.
13: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
14: No jistě.
13: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
14: No jistě.
13: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio. Written in these walls are the stories that I can't explain.

0: And don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, pozor na Jindřichohradecku. Hlídku jste zahledli v Lásenici směrem na Hradec, tak nohu z plynu a šťastnou cestu. Místy už úřadují přehánky, tak hlavně opatrně, ať v pořádku dorazíte tam, kam potřebujete. Vaše dopravní info, volejte na 800 800 101.
2: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na Dek.cz.
7: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.

0: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Platy vrcholných politiků by mohly od ledna růst o 5%, pokud vládní koalice neprosadí zmrazení odměn. Prezident republiky by pak vůbec poprvé pobíral více než 400 tisíc korun měsíčně. Předsedové parlamentních komor a vlády by si polepšili na 324 tisíc korun za měsíc a plat řadového poslance by se zvýšil na 120 700 korun. Policisté na dálnici D8 na Ústecku kontrolovali kamiony. Zaměřili se na technický stav vozidel, jejich vybavení a dodržování pravidel provozu. Zkontrolovali 112 kamionů a odhalili 14 přestupků, jakých doplní policejní koordinátor prevence Tomáš Frolík.
4: Jedenkrát couvání na dálnici, tak to je asi to nejbláznivější. Dvakrát to bylo za pásy, 10krát předjíždění a 1krát takový ty ostatní přestupky, takový ty, co se zařazují mezi ostatní.
3: Kontroly byly součástí včerejší preventivní akce Den pro kamiony. Česko včera zažilo velmi horký den. Teplotní rekordy pro 8. září padly na 127 stanicích, které fungují alespoň 30 let. Maximální teplota dosáhla 33,5 stupně. Zaznamenaly ji schodně jihomoravské stanice v Brodě nad Dyjí a Dyjakovicích a také v Doksanech v Ústeckém kraji. Teď se ještě podíváme k nám.
5: Motor zkouší posilu do obrany. Na měsíc přišel 27-letý norský bek Ole Einar Eigenland Andersen, který má i reprezentační zkušenosti. Naposledy hrál za maďarský Fehervár, kde v uplynulé sezóně nazbíral 25 bodů. Teď má měsíc na to, aby si vybojoval místo v českobudějovickém týmu.
6: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopi z Hroznovky v Budějicích.
7: Jopi, jopi, jopi.
5: Dneska odpoledne na jihu bez deštníku ani ránům čekají nás přehánky, místy i bouřky a denní maxima do 25. Při dešti ale půjdou teploty dolů.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
8: Středeční odpoledne pokračuje dál, dospělo teď ke druhé hodině, to znamená 14 hodin, aktuálně 3 minutky, no a ve středu ve 2 odpoledne na Hit Radio tady vždycky máme pravidelně naši oblíbenou ruletu dvojsmyslů. Co se dá říct v ložnici a to uvidíme kde. Uvidíme kde, to nám vytočí ruleta už za chvíli. Dáme jeden jediný hit a pak roztočíme ruletu. Ten hit bude od zpěvačky Pink, která včera oslavila 47. narozeniny. Mimochodem je to maminka dvou dětí a to znamená, že ta vozí taky děti do kroužky, co? Myslíte, že teď akorát vyzvedává a někam poveze?
1: Hit Radio Faktor.
8: Myslím, že ten život budou mít tyhle celebrity úplně jiný.

0: Zpěvačka Pink, hit So What, tedy Tak co? A přesně na to se ptám já. Tak co? Jste připravený na naší ruletu dvojsmyslů na Hit Rádiu? Já jo, tak nebudeme to protahovat, jenom znovu připomínáme, že hlavní součástí jste vy, to znamená na WhatsApp 777-937-777. Vypište zprávy nebo posílejte hlasovky s tím, co vás okamžitě na první dobrou napadne. Ruleta z dvojsmyslů se dostáčí právě teď.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A při přihlašování dětí do kroužků. Jo, když jsem před chviličkou mluvil o té Pink, jestli vozí děti na kroužky, tak mě to tak napadlo. Doma, když se bavíte s vaší polovičkou a vybíráte kroužky, kam ty děti strčíte, tak co může zaznít při vybírání kroužků a v ložnici? Tak já to vykopnu. Když jsem si tak trošku sám nahrál, tak samozřejmě první otázka je, tak kam ho letos strčíme, že jo? Co by tam ještě tak mohlo být? Třeba nechci ho přetěžovat, dvakrát týdně úplně stačí. Zbytek nechám na vás, pojďte popuzdit, ale popuzdit. Bože, já už nemůžu. Pojďte popustit uzdu vaší fantazii. Já už tady koukám na WhatsApp, už to tady lítá, tak třeba hned jako první, co tady máme. Ano, pokračujeme jako loni, tak super. Tak těším se moc. 777-937-777, dáme dva hity a pak jdem na

Rádiu. Ve středu v pravý čas posloucháte Hit Radio, protože vždy v tento čas tady máme naší oblíbenou ruletu dvojsmyslu. Je to kvůli tomu, že prostě máme rádi český jazyk. Čeština je nádherná, no a v tom našem každodenním životě nás opravdu může leckdy překvapit a taky pobavit a díky ní můžeme přijít i na jiné myšlenky. Tak pokud budete přihlašovat děti do nějakých kroužků, tak si vzpomněte třeba i na dnešní den, protože zadání je, co může zaznít v ložnici a při přihlašování dětí do kroužků. Tak jdeme na to. Čtu tady zprávy z WhatsAppu, který posíláte. Hanka třeba. Začínáme příští týden, přezovky sebou. Výborně. Berete i úplné začátečníky, Lenka. Jsi si jistá, že se mu tam bude líbit? Víš, jak to dopadlo minule? Posílá Michal. Tohle je taky dobrý. Má to naštěstí jen jednou týdně. No, tak uf. Ježiš, ale tohle je boží. Mirka píše, je dost velký na to, aby to zvládl sám. Hezky. Peťa, taky něco ze života. Snad se dneska vzchopí, minule i brečel. Dneska už máme plno, o, to taky ne, ježišmarja. Teď už to začíná být jako hodně uchylný, tohle mě taky ještě baví. Sem už nikdy, zase se mu nebude chtít domů. Dobrý, kapacita naplněná, přijímáme náhradníky. Taky dobrý. Maruška, ale Maruška dobře, ta píše, ahoj Jirko, co třeba, je mi jedno, že se ti nechce, dvakrát týdně a basta. Dobře, no tak jo, tak ještě vám dám čas, dáme ještě dva hity, 777-937-777, já to tady pročtu, vyberu nejlepší a ten nejlepší ode mě dostane dárek a to speciální edici hry Člověče nezlob se, kterou jsme tady pro vás na Hit Radio vytvořili. Tak jo, co může zaznít v ložnici a při přihlašování dětí do kroužků?

0: Jo, ve starém křesle svět zůstal jako dřív, ale tady u nás na Hit Rádiu každou středu svět není jako dřív. A nebo možná ano, jo? Nebo možná ano, nebo se možná vracíme trošku do doby, která nebyla až tak hyperkorektní a zkoušíme, co ještě takhle jako rádio unese. Máme tady hodně tenký led a to je každostředeční ruleta dvojsmyslů. Tak, dnešní zadání bylo, co může zaznít v ložnici a při přihlašování dětí do kroužků. Mám tady pár posledních tipů a pak dám ten nejlepší, alespoň teda, co my jsme tady naší jakože porotě vybrali. Tak třeba tady Tomáš píše, nefňukej, tvoje máma to dělala celý život a furt jí to baví. To je blbý, to je moc asi už. Dobře, další zpráva. A není na to moc malej? Nikdy na to není moc malej. Další. Na tohle potřebujeme rukavice a pevnou obuv. Zdraví Péťa. Rukavice a pevnou obuv. Péťo, co to je za kroužek? Lucka, tak se budeme střídat, ale i tak to bude docela hoňka. Výborně. No a pojď, už to nebudu zdržovat. Za mě a naši porotu nejlepší. Tak ho strčíme sem. Tam už byli i jeho kamarádi a říkali, že to bylo boží. Takže Honzo, posíláme Člověče, nezlob se, nebo posílám takhle, speciální edici Hit Rádia, no a to je taky možná hezký, Člověče, nezlob se. Třeba příští týden ve středu dáme nějaký hry, no uvidíme. Další ruleta za týden ve dvě.
1: Toužíte po dokonalém domově? Koberce a nábytek Tábor Měšice mají vše. U nás si vyberete koberce, vinilové podlahy, kuchyně na míru, sedací soupravy i matrace pro zdravé spaní. Stavte se u nás. Vyrobíme, položíme, zařídíme. Koberce nábytek Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty sluší všude přitom, Tyton.
6: Luka od Tytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
7: Pro doma.
8: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
9: Freshness. Our focus.
10: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
11: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
10: Jedu ale jen na čerpačku.
11: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
12: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
13: Jedna noc, jeden příběh, jeden reálný dopad. 12. září vypukne festival Babí léto. Retro disco ve stylu 90. na louce u Stajky v jižních Čechách. Od 15 hodin dětská disco, večer velká 90ková disco party se speciálními efekty. Celý výtěžek pomůže Anetce k elektrickému vozíku. Na tombole se rozhodně nešetřilo. Více na festivalbabíléto.cz. Přijďte se bavit a zároveň podpořit dobrou věc.
14: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
15: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
16: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
17: Zastav to!
18: Cože?
17: Zastav to!
7: Engel Kaplice hledá svářeče. Jsou světovou jedničkou ve výrobě vstřikovacích lisů, nabízejí dobré peníze a spoustu zajímavých benefitů. Tak si pospěš, ať tam ten tvůj životopis tentokrát mají včas. Více informací najdeš na www.pracevengelu.cz. Engel, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
17: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: John Legend na Hit Radio ve 14 hodin 630 minut. Do 15. hodiny ještě například Armin van Buuren, taky opět a Radeček v duetu s Mariou Čírovou. Mimochodem John Legend, nevím, jestli opravdu hraje, anebo jsem jenom někde zahlídl fotku na kurtu, ale vypadalo to, že zřejmě hraje padel. Jo, nebo jak říkám, možná byl jenom vyfocený na kurtu. Každopádně, jestli John Legend hraje a vy taky, tak si místo rakety budete muset pořídit paddleboard, tak se to prý hraje správně podle nějakého frajera z Love Islandu. Aspoň teda teď jsem to viděl na Instagramu, tak to musí být pravda. Ano, reality show, tak ty jsou asi v kurzu, nás obecně jako hodně obohacujou teda. Možná, že i o reality show bude řeč v dnešní odpolední show, to se nechte překvapit, ta začíná úderem 15. hodiny. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit zase zítra od 12, kdy zítra ve 12 pro vás budu mít připravený srdcovky. Kdybyste chtěli cokoliv slyšet v srdcovkách, klidně můžete psát i na WhatsApp Vitrádia 777 937 777 nebo to klidně pište mě na Instagram Jirka Pelnář, já si to aspoň hezky připravím a možná, že to uslyšíte už zítra po 12. Tak se smějte a přežijte to v práci.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na jihu Čech.
2: Dobré odpoledne, faktoráci. Včera jsme vám říkali o chlapíkovi, který na benzíně zapomněl syna a zjistil to až po 140 kilometrech.
3: A to nás přivedlo na otázku, co jste nebo koho jste někde někdy zapomněli vy?
2: Dejte nám to vědět na náš WhatsApp, číslo má
3: 724-883-596.
2: Těšíme se na vás už za chvíli.
1: Dej si tu nejlepší náladu na jihu Čech.

0: peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Kdo pak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
4: Poznejte predátory rostlinné říše z celého světa. Prodejní výstava masožravek se opět vrací do Jihočeského muzea. Uvidíte mucholapky, špirlice, tropické láčkovky nebo trpasličí rosnatky. K tomu tučnice, bublinatky nebo české a mrazovzdorné unikáty. Masožravky na terase Jihočeského muzea od 11. do 20. září. Muzeum.cb.cz.
5: Víš, co je na Prioru nejlepší před začátkem školy? Ta obrovská nabídka.
6: Přesně. Tušky, sešity, penály, nové přezůvky i stylové aktovky. Prioru vždy najdu kompletní výbavu do školy.
5: A mně vyhovuje, že všechno koupíme na jednom místě.
6: To ano. A navíc ve vybrané dny se slevovou kartou ušetříme 20%.
7: Prior je tady totiž pro vás.
8: Tomáš Fiala, ředitel nemocnice Strakonice.
9: Nemocnice není jen místo, kde se léčí. Je to místo, kde každý člen týmu hraje důležitou roli. A právě teď hledáme nové kolegy, radiology, internisty, chirurgy či zubaře a všeobecné sestry. Takže pokud chcete pracovat v moderním prostředí a být součástí nemocnice roku 2025, přidejte se k nám.
8: Nemocnice Strakonice. Vaše budoucnost může začít právě tady. Více na nemst.cz.
10: Pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa!
11: Na kraji zamíchej, ochotnej, mňam, mňam, mňam.
12: Ahoj, tady Sagwan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
13: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak čus bus autobus.
12: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiraje.cz.
13: Bude vejdán.
14: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
15: No včera bylo pozdě.
16: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
17: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
18: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
17: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
18: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Komplikace, hlásíte z Českého Krumlova. Kolony se tvoří na příjezdu od Budějice směrem na Špičák. Nepodařilo se mi ale najít, jestli se tu stala nějaká havárka nebo jde jen o klasickou odpolední špičku. Jestli máte více podrobností, určitě dejte vědět. Budeme rádi. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
5: Freshness. Our focus.
6: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
0: Chvilku po 15. krátké zprávy pro jižní Čechy přináší Pavel Ferenčík. Hezké odpoledne. Policie hledá svědky incidentu ve Volyni, který se stal v pondělí krátce po 15:30 odpoledne mezi ulicí na Ostrovci a nábřežím doktora Kafky. Neznámý muž tam měl bránit mladistvé dívce v odchodu. Ta volala o pomoc a zastavil u ní řidič tmavého auta. Policie hledá jeho i mladého muže, který pak dívku doprovodil na nádraží. Kulturní dům Slávie v Budějcích má po několika měsících konečně provozovatele gastronomie. Restauraci, kavárnu i bary převezme budějovické Brio. Občerstvení při kulturních akcích začne zajišťovat od příštího týdne. Kavárnu otevře v říjnu a restauraci začátkem listopadu. Původní výběrové řízení přitom skončilo bez jediného zájemce. 5 internetových podvodů za jediný den a škoda přes 10 000 korun. Policisté na Táborsku od včera řeší případy falešného syna i dcery, podvodné investice nebo falešný odkaz na přepravní společnost. Nejvyšší škodu utrpěl muž, který při investování do kryptoměn přišel o 100 000 korun. A Lionel Messi se možná stane majitelem fotbalového klubu. Podle španělských médií kupuje majoritní podíl v druholigovém CD Eldense. Osminásobný držitel zlatého míče ho má získat od kolumbijské investiční společnosti. Celou transakci ale ještě musí schválit příslušné orgány.
8: Jopi, jopi, jopi.
9: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopi z Hroznovky v Budějicích.
8: Jopi, jopi, jopi.
0: Kouknem na počasí, odpoledne patří dešti, nevyhneme se přehaňkám, někde má pršet až do večera, pak se to ale uklidní, se studenou frontou ale dorazí ochlazení a zítra už se stupnice teploměru zastaví jen na 20. Předpověď slibuje oblačno až polojasno s tím, že pršet by už nemělo.
1: Hit Radio Faktor.
10: Hezké odpoledne, faktoráci, jsme tady opět v plné sestavě, Jana, Martin a Pavel, čau, ahoj.
11: Dobré odpoledne a už za chviličku se budeme bavit i s vámi, jak jinak. Budeme se vás ptát na to, co jste někdy někde zapomněli.
10: My jsme včera říkali, že jeden táta zapomněl syna na pumpě, tak bylo to něco podobného. Koukneme na to už za chvíli. Předtím Hozier a teď je tady Katy Perry.

0: Too Sweet a Hozier na Hit Radio Faktor. Jdeme na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Ptali jsme se, co se děje v Krumlově. Hlásili jste tu totiž kolony ve směru od Budějce na Špičáka. Už víme, co se tady stalo.
2: Ahoj, je tam porouchaný nákladák, nakládá ho zrna otovka, tak snad by to pomohlo být vyřešení. Ahoj.
1: Děkujeme moc za vaše vzkazy, tak snad to bude brzy pryč. Do té doby počítejme s menším zdržením a pozor na čerstvou nehodu. Taky v Budějcích na okružní velký kruháč potkala se tu osobák s nákladákem. Dávejte na sebe pozor, šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.

0: Tohle byla Lady Gaga na Hit Radio Faktor. Přejeme vám hezké odpoledne. Dneska už je středa, my se ale vrátíme ještě jednou ke včerejšku.
1: Když jsme vám říkali o chlapíkovi, který ve Francii zapomněl manželku na benzínce a zjistil to až po 300 kilometrech.
0: A rval si vlasy nejspíš potom. No a potom jsme vám říkali i o otci, který nechal na čerpací stanici 10letého syna a ujel 140 kilometrů.
1: Takže nás zajímá, co nebo koho jste někde zapomněli vy, Pájo? Dějou se ti takovýhle věci?
2: Právě přemýšlím, pokud se odprostíme od toho, že nemyslíme úplně klíče nebo deštník, ale takový ten moment, kdy si fakt řekne, sakra, tohle může být průšvih. Asi se mi nic takového zatím nepovedlo. Klepu.
1: Já jsem si jednou nechala kafe postavený na autě. Odjela jsem, samozřejmě, že spadlo. A pak, když jsem zase zaparkovala, tak jsem se dívala do toho zrcátka. Říkám, ježiš, to mám nějaký pos. Jako, protože jsem vůbec, já jsem na to i zapomněla, že jsem měla to kafe, protože já zapomínám nepřetržitě. A
0: bylo s logrem?
2: Bylo dobrý.
0: Faktoráci, klidně nám napište vaše zážitky, nějaký takovýhle průšvihy, nebo průšvihy v uvozovkách, který šli i napravit.
1: Nebo pošlete hlasovku na náš WhatsApp, číslo je 724-883-596.
3: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
4: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
3: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
4: To asi jo, no.
3: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
4: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
3: Ja, sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
4: Tak to je slušný.
3: Jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
4: A to je jako kolik?
3: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
4: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
3: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
4: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ni do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
8: Plánujete dovolenou u moře? Využijte last minute zájezdy od Exim Tours s odletem přímo z Českých Budějovic. Bez dlouhého cestování a bez front. Slunce, teplé moře a pohoda jsou blíž, než si myslíte. Z Budějovic rovnou k moři. Rychle, pohodlně a výhodně. Vaše dovolená čeká na eximtours.cz.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
11: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
12: Ty v Bauhausu nevedeme.
11: A Auschus našel byste?
12: To vás zklamu, bohužel.
11: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
12: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
13: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus,
14: když se to má podařit. Zlato, potřebovali bychom už vyměnit ty truhlíky na okně za podzimní výzdobu.
15: Ty myslíš ty krásné suché muškáty, které nepřežily naší dovolenou?
14: Jo, já byla v zahradním světě Melo a tam to září všemi barvami. Mají tam vřesy, dlužichy a spousty podzimních dekorací.
15: Cože, ty už jsi byla v Melu? A to plný auto je...
14: Teprve začátek.
16: Zahradní svět Melo, Protivín a Strakonice. Sledujte nás na Instagramu a Facebooku, ať vám nic neunikne.
17: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k

0: vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: na Hitrádiu Faktor, a to přesně v 15:30.
1: Do Faktor zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Jestli jste o naší soutěži ještě neslyšeli, ono to funguje úplně jednoduše. Zaregistrujte se na našem webu, ráno nás poslouchejte a jakmile v éteru zazvoní zvonek v 7:10 plus minus, běžte odevřít dveře.
0: No a pozor, pokud za nimi najdete našeho kolegu nebo náš tým, tak vyhráváte aktuální finanční částku.
2: Nejméně je to 5000 korun, ale když se nezadaří, tak se vždycky ten bank navyšuje.
0: O 1000 korun, no a protože první den v pondělí se zadařilo. Včera bylo úterý, to se nezadařilo. A dneska je středa, to se taky nezadařilo. Takže ve čtvrtek se bude hrát o kolik?
2: Počítám rychle o 7000 korun.
0: Přesně tak. A potom na závěr, někdo z vás vyhraje dokonce i 50 000 korun.
2: A to už za tu rychlou registraci stojí, tak šup.
1: Další brachy ti vezeme zase zítra.

0: Alex Warren na Hit Radio Faktor. Pěkné, i když propršené odpoledne.
1: Tak já vám řeknu, proč prší, protože jsem byla u kadeřníka, takže je přímá úměra.
0: Ale já, když jsem přišel, říkám, ty, to vám musím říct, proč. Říkám, no, byla jsem u kadeřníka, víc jsme o tom včera mluvili, ale.
1: Ale tak ke kadeřníkovi se objednáváš, ale to ty nemůžeš vědět.
2: Janí, já nemohla si jít dřív, třeba jako v srpnu, extrémní sucha, ty si to necháváš na září.
1: Já se všem omlouvám, já jsem zapomněla.
0: A nebyla jsi ještě s autem v myčce ráno?
1: Ne, auto nemeju. Já jsem na to zapomněla a to je i naše téma. My jsme se ptali vás, na co jste někdy zapomněli a bylo to pikantní nebo nepříjemný.
0: Lucka nám napsala, že jednou odjeli od rodičů bez kočárku, ale malou, že měli naštěstí v autě, takže to bylo v pohodě ještě.
1: Pájo.
2: Píše Monika, můj muž nechal na střeše auta kafe a mobil. Kafe nepřežilo první zatáčku, mobil naštěstí, jo, od té doby dělám před odjezdem kontrolu střechy.
0: No, promiň.
2: Když máš mobil, pouzdro a takovou to jako nácucku. Jsem říkal, proč tam ty nácucky jsou, tak možná proto, aby ten mobil přežil, když ho necháš na střeše.
0: Když si bývali byli koupili kabriole, tak se to nestalo.
1: A já jsem si vybrala zprávu od Verči, která nechala nákup v košíku před supermarketem a odjela domů. To je geniální.
0: Faktoráci, tak ať vás takovýhle přešlapy, maléry, míjí obloukem velkým. Hit Radio.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na DEK.cz.
4: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
5: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: A auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na pobočce Strachonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčinově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA Auto 800 110 800.
8: Objevte Garhammer znovu. Po rekonstrukci se módní dům představuje v novém svěžím vzhledu. Modernější, inspirativnější a s mnoha novými místy, která si oblíbíte. Objevte aktuální módu, exkluzivní značky a jedinečný zážitek z nakupování. Přijeďte do Garhammeru ve Waldkirchenu, kousek od českých hranic a objevte ho znovu. Více na garhammer.de. Garhammer. Milujeme módu a lidi.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
10: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
11: Luka od Tytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
12: Pro doma.
13: Nákupy v online shop CZ.
14: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
13: www.onlineshop.cz.
15: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhrádek.eu.
16: Klikni!
17: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
16: tak Mironet. Klikni dvakrát.
12: Krajiny zahalené tajemstvím i vnitřní svět člověka. Šikanédr, Slavíček, Mol a další mistři symbolismu a secese vás vtáhnou do světa přírody a melancholie s neopakovatelnou atmosférou. Výstava Sny o krajině na Hluboké do 22. listopadu. Alšova Jihočeská galerie. Umění vidět a vnímat.
18: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
19: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
20: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
21: Hit Radio Faktor.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: Disturb na Hitradio Faktor 10 minut před 16. hodinou, jdeme znovu na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Hodinu zpátky se to štosovalo v Krumlově, tentokrát hlásíte trable v Budějcích na Rudolfovské.
2: České Budějovice, Rudolfovská směr Sady, se to absolutně zastavilo. Jela tu nějaká sanitka, nevím, jestli je tam nehoda. Každopádně semafory vůbec nestíhají, hlase to za 3 zelený o jedno auto.
1: Díky moc za hovor. Dopravní nehoda se vyšetřuje na okružní, na tom velkém kruháči. Jestli by to ale zašpuntovalo celé město, tomu se nám nechce věřit. Pokud víte víc, informujte ostatní řidiče. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101. Děkujeme.

0: Diamanty a Rihanna na Hit Radio Faktor. Za chvilku budou 4.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Srážka se zvěří se vyšetřuje na Jindřichohradecku. Silnice číslo 23 mezi Karadašovou Řečicí a Děbolínem. Před Děbolínem pozor na to. Oči na stopkách mějte taky v Budějcích. Velký kruháč na okružní na výjezdu do ulice Generála Píky se řeší srážka osobáku s nákladňákem a prekerka je i v Táboře. V lokalitě Černé mosty osobák srazil koloběžku a na místě zasahuje policie a záchranáři. Dávejte na sebe pozor a ten déšť k tomu taky moc nepřidá, tak hlavně opatrně a šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
5: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci trvanlivé mléko Bony plnotučné litr za 10,90 a borůvky 125 gramů za 29,90. Penny.
6: V Ternu nyní v akci mletá káva Jihlavanka Standard. 1 kg za 199,90. Pivo Budweiser Budvar Originál. Půl litru ve skle s aplikací Terno Trefa za 17,90. Ryze české Terno.
7: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
1: Hezké odpoledne, u krátkých zpráv pro jižní Čechy přeje Pavel Ferenčík. Máme 16 hodin. Temelín dostal povolení k používání nového jaderného paliva od amerického Westinghouse. První soubory chce ČES zavést do reaktoru při plánované odstávce na konci roku. Elektrárna dosud využívá palivo od ruského výrobce Tvel. Změna má posílit energetickou bezpečnost a omezit závislost na jediném dodavateli. Na Strakonicku zamířili se začátkem školního roku do škol i policisté. Prvňákům ve Strakonicích připomněli, jak bezpečně přecházet silnici. Studentům školy Trivis ve Vodňanech zase ukázali svou práci, výstroj i techniku. Někteří středoškoláci se pak zajímali i o podmínky přijetí k policii. Tábor chce u Turovce vybudovat novou malou vodní nádrž Hliní. Má pomoct zadržet vodu v krajině a zmírnit dopady sucha. Nádrž bude mít asi půl hektaru a hloubku 2 metry. Město už v minulosti obnovilo také nádrže Netrefílek a Kamenný a vybudovalo několik lesních tůní. Matyáš Vacek má před sebou nabitý závěr září. Český cyklista pojede silniční mistrovství světa v Montrealu a hned potom i evropský šampionát v Lublani. Na obou akcích nastoupí do časovky i závodu s hromadným startem.
10: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopi z Hroznovky v Budějicích.
11: Jopi, Jopi, Jopi.
1: Dneska už do večera počítejme s deštěm nebo přehánkami, zítra to ale vypadá, že deštníky necháme doma. Předpověď hlásí povětšinou oblačnou až polojasnou oblohu s denními maximy jen mezi 17 a 20 stupni.
8: Hit Radio Faktor.
12: Krásné odpoledne, faktoráci. Vrátíme se ještě na okružní.
13: My jsme říkali, že tam je dopravní nehoda, jak uvádí policejní server na svých stránkách, teda policie to tak má, že od 15. do 18. hodiny tam budou řešit dopravní nehodu, náklad jako osoba.
12: Vy jste nám ale volali, že tam vůbec nic není. Díky moc za tuhle zprávu, jste skvělí. My tam nedohlídneme, ale naštěstí máme vás.

0: Samfeld a Jonas Blue na Hit Radio Faktor 16 hodin a 9 minut a jdeme se podívat na stavbu roku.
1: A zůstáváme tady na Českobudějovicku, protože právě tady máme hned několik želízek v ohni a to do té soutěže, jak říkal Jana, stavba roku 2026. Pájo, prozraď, který to jsou.
2: Tak ocenění může získat třeba zrekonstruovaný žitný mlýn v Boršově, tak je to návštěvnické centrum v Trocnově, lávka přes Vltavu na Hluboké, Budějická Slávie, Sluneční ostrov a nebo nové molo na soutoku Vltavy a Malše.
0: Já bych rozhodně hlasovala pro ten žitný mlýn v Boršově. Nedávno jsem ho viděla někde na internetu a je nádherný. Opravdu se ta rekonstrukce nádherně zdařila. Jestli jste to ještě neviděli, faktoráci, určitě mrkněte.
1: Já jsem ho neviděl a docela si mě nalákala, že bych se určitě vyrazil podívat. No, hlasovat můžete přímo na webu stavbaroku.cz a to až do 15. nebo jo, do 15. listopadu do půlnoci.
0: A oni to hned spočtou, protože hned 16. se výsledky vyhlásí na gala večeru v pražském Rudolfínu. Tak uvidíme, jestli to vyhrajou třeba Sluneční ostrovy.
1: Srdce duši.
3: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám, jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: Gotta be somebody, a to byli Nickelback, minutu po čtvrt na pět na Hit Radio Faktor.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Pozor, na trase z Milevska na Tábor a silnice číslo 19 v Dražicích se vyšetřuje srážka dvou osobáků a policejní server hlásí, že tu zůstává uzavřený jeden jízdní pruh, nejspíš to opouští Kyvadlově. Přejeme šťastnou cestu a kdyby cokoliv, informujte i ostatní řidiče. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Tchýně v Županu, soused v Trenkách, nám je to fuk. Hlavně ať otevřou. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Každý pracovní den v 7.10 někomu přivezeme cash až domů. Až ke dveřím pod nos. Je to prosté. Registruj se u nás na webu, čekej na zvonek a rychle otevři. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
3: Městys Sepekov vás zve na tradiční proslavené dvouvíkendové mariánské poutě. Lunaparky, stánky, chovatelské výstavy, bohoslužba v kostele a samozřejmě každou sobotu pouťová zábava. U nás se pořád něco děje. Městys Sepekov, první a druhý víkend v září.
4: Nazdar brácho, máš problém s mašinou, hoď to za hlavu. VVS Motopísek vyřešíme servis, gumy, diagnostiku a motorku si můžeme u tebe i vyzvednout. Koukni na www.vsmoto.cz. Tak jedný stop je zdar. VS Motopísek.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze.

0: 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Chcete k moři pohodlně a bez zbytečného cestování? Využijte last minute zájezdy cestovní kanceláře Fisher s odletem přímo z Českých Budějovic. Slunce, pláže a odpočinek jsou na dosah. Žádné dlouhé přesuny. Letní pohoda začíná hned za rohem. Stačí si jen vybrat na fisher.cz.
5: Velkoj maloukot a housedník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
6: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
7: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Housedník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
8: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
7: www.dveřepodlahy.com.
9: Under Armour makes you better.
10: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
11: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Play a Little Sims na Hit Radio Faktor 16:27. Kam vyrazit? Já jsem si připravila jednu krásnou akci pro vás, protože jsou u toho krásní chlapy.
1: No, takže pro tebe je fajné, no to je jasný.
0: V sobotu můžete v Budějcích nakouknout k profesionálním hasičům na pražské třídě. Od 10 do 6 bude k vidění technika, ukázky zásahů, disciplíny TF a to nevím, co je. Nebo třeba efektní ukázka výbuchu oleje, vstup je zdarma a u toho budou hasiči.
1: Jdeš teda?
0: No jasně.
1: Proto ty vlásky dneska nový, proto včera kadeřník, vlastně dneska. Já mám pro vás tip, pokud máte raději vodu, protože v Římově se ráno bude zamykat Malše. Čeká vás za zhruba 20-kilometrová plavba až do Budějovic, případně kratší varianta jenom doplavu.
0: Doplavu, doplavu.
2: Já tu mám jeden tip s předstihem na svatého Václava. Zahraje na Strakonickém hradě houslista Jaroslav Svěcený společně s harfenistkou Barborou Plachou. Koncert začíná na státní svátek 28. září v 6 hodin podvečer.
3: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: Niko Santos a Fastboy, ladíte Hit Radio Faktor. My už jsme ve zprávách měli, že budějická Slavie konečně vyřešila gastronomii. Pájo, ty jsi o tom mluvil, tak nám to řekni
1: no
0: ještě jednou.
1: Restauraci, kavárnu i bary převezme budějické Brio. Co se týká pořádání kulturních akcí, tak už od příštího týdne kavárna by se měla otevřít v říjnu a restaurace, jestli sem půjdeme na oběd, tak v listopadu.
0: Já jsem to četla u nich na Facebooku a líbí se mi, že se to oznámilo zrovna dneska, protože 9.9., což je dneska, ano. V roce 2013 se Brio v Budějcích otevřelo.
2: Oni na Facebooku tedy píšou, že nechtějí, aby Slavie byla jenom takovým tím obyčejným sálem, který se na pár hodin rozsvítí jenom kvůli jedné akci. Chtějí, aby to bylo živý místo, kam má smysl přijít jen tak třeba na kafé, s někým se tam potkat, na dobrý jídlo, prostě protože to tam bude žít.
0: Taky moc fandíme, ať to tam funguje.
2: Ať to tam svítí.
0: Ať ta Slavie ožije.
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
4: tak Mironet, klikni dvakrát.
5: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
6: Vinylovou? A bude sama hrát?
5: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
7: Experto Family. Od V podlahy.
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
11: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
12: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
13: Matrace za hobičku. CZ.
14: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátele na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
15: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
16: A auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na pobočce Strakonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčinově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA Auto 800 110 800.
17: Tomáš Fiala, ředitel nemocnice Strakonice.
18: Nemocnice není jen místo, kde se léčí. Je to místo, kde každý člen týmu hraje důležitou roli. A právě teď hledáme nové kolegy, radiology, internisty, chirurgy či zubaře a všeobecné sestry. Takže pokud chcete pracovat v moderním prostředí a být součástí nemocnice roku 2025, přidejte se k nám.
17: Nemocnice Strakonice. Vaše budoucnost může začít právě tady. Více na nemst.cz.
19: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
20: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
21: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
20: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo.
1: Jdeme na to.
21: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
22: No tak přesně před 50 lety, 9. září 1976, se poprvé objevila v německé televizi Čelka Mája.
23: Je, Čelka to už Mája. Je tak dlouho, jo.
22: A líbí se vám to víc v češtině nebo v němčině?
23: Já jsem na to v němčině nekoukala, ale song mám ráda, tu německou znělku taky.
24: Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maja. Feine, freche, schlauche Biene Maja.
2: Snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Rehab na Hitrádiu Faktor 16.49. Já nevím, jestli jste si toho všimli, v kolik jste včera šli spát, ale v rámci cvičení Ample Strike lítaly ty letadla ještě před půlnocí, což mě docela zarazilo, protože jsme informovali o tom, že to bude končit v 11.
1: Mezi 9. a 11. večer, no to mělo.
2: No, jenže armáda během cvičení prodloužila letový výcvik, a to až do půlnoci. Takže ani jestli chceš chodit brzy spát a rušíky a stíhačky, musíš počkat na půlnoc.
0: Ale dneska prší, umí lítat stíhačky v dešti.
1: Já mám manželku v pohodě, hele. Já s tímhle tím problém nemám, ale myslím si, že umí lítat jak v dešti, tak za tmy.
0: Takže dneska, faktoráci, dejte si večer třeba...
2: Co?
0: Já jsem chtěla říct třeba pivo, ale ty už zase myslíš na tu manželku. No, jak to je těžký potom. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: This is Metal Switch Up.
1: Switch Up.
2: Na Hit Radio Faktor Black Eyed Peas bude 5.
3: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech s komplikacemi. Ještě pár minut počítejme. Mezi Milevskem a Táborem v Dražicích se došetřuje nehoda dvou osobáků, tak opatrně a pozor taky na trase Vodňany Strakonice v obci Skočice ve směru na Strakonice se vyšetřuje čerstvá nehoda, tak pozor na to. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Izomat stavebniny.
8: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asty Natura a Asty Kolory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
9: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
10: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
3: Hezké odpoledne, odbíjí 17 hodin, krátké zprávy pro jižní Čechy přináší Pavel Ferenčík. Třeboňský pivovar Regent má za sebou opravu historické budovy a plánuje další rozvoj. V areálu chce rozšířit ubytování, kde teď nabízí 11 apartmánů a do budoucna počítá hlavně s větší výrobou piva v plechovkách. Loni pivovar vystavil necelých 58 tisíc hektolitrů piva, meziročně o 2%. Méně. 4 vepřová kolena za necelých 900 korun, ale škoda přes 250 000. V Kaplici se zloděj násilím dobýval do 3 automatů s uzeninami. U jednoho uspěl a maso odnesl. Automaty ale výrazně poškodil. Policie po pachateli pátrá a žádá o pomoc i veřejnost. Chýnovská jeskyně na Táborsku bude v pátek patřit netopírům. Od 7 večer tam začne Mezinárodní noc pro netopíry. Návštěvníci se dozví zajímavosti o jejich životě a výzkumu. Uvidí živé netopíry a vyzkouší si i jejich sledování pomocí hlasových detektorů. Akce se v Chýnově koná už po 26. A španělský tenista Carlos Alcaraz titul na US Open neobhájí. Druhý nasazený hráč ve čtvrtfinále po 4,5 hodiny dlouhé bitvě prohrál 7-6, 1-6, 3-6, 6-1 a 6-7 s domácím Benem Sheltonem.
12: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopi z Hroznovky v Budějicích.
13: Jopi.
3: Do večera se to má všechno vypršet, v noci naměříme mezi 12 a 9 stupni a zítra už by nás přehánky potrápit neměly. Předpověď hlásí oblačno až polojasno bez deště, ale docela se ochladí. Stupnice teploměrů se přes den zastaví těsně pod 20 stupni.
11: Hit Radio Faktor.
14: Krátce po 17. Hezké odpoledne, faktoráci.
2: Jana, Martin a Pavel a taky další hity. Začíná Miles Smith.

0: David Guetta, Cedric Gervais a Chris Willis na Hit Radio Faktor. Hezké odpoledne.
1: V Británii se nechali inspirovat naším českobudějovickým beranem, který se nedávno prošel po VŠTE.
0: Prosím tě.
1: No, do přísně střiženého britského parlamentu totiž pronikla liška.
2: Mě na tom nejvíc zarazilo, že se dostala až do 4. patra kancelářské budovy pro poslance a tam prý prohledávala skříně, by mě zajímalo, jestli nějaký kompro nebo co, tam chtěla najít, schovala se pod stolem, no a zaměstnanci byli tak hodní, že jí dali i napít.
0: A jak se tam dostala vůbec, to si nikdo nevšiml, to tam chodí a tupě, jako se nedíváš pod nohy, když ti běží liška.
1: To se neví prej, to se neví, tak třeba to byla něčí příbuzná. Fox.
0: A nebo to byla liška všemi mastmi mazaná
1: Jasně.
0: A propížela se tam.

0: Na Hitrádiu Faktor R-City a Adam Levin. Fanoušci Motoru, teď zbystřete, máme pro vás jednu novinku z týmu.
1: Motor ještě před startem extraligy zkouší posilu do obrany. Do Budějovic dorazil norský reprezentant.
0: A my nevíme, jak se vyslovuje, ale Pája se to naštěstí naučil.
2: Doufám, že to mám dobře, měl by to být Ule Einar Eigenland Andersen.
0: Tak to jsem zvědavá, až se bude číst soupiska, ale určitě mu dej nějakou přezdívku, ne?
1: Soupisce nemůžeš říkat přezdívky každopádně. Měl by mít na to zhruba měsíc, aby se prosadil do sestavy, to si myslím, že je docela málo, že by měl dostat trošičku víc času. Údajně je pohyblivý, to je dobře, že není imobilní. Prej dobře pracuje s pukem, to je fajn, že nehraje s tenisovou raketou.
0: A už byl vůbec v Motoru nějaký nor?
2: Ne. Myslím, že ne.
1: Ne. Norků tam je dost. Hit Radio.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, zliv u Českých Budějovic. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Ano, prosím.
7: Ahoj, umíš zkrotit stroj?
6: Co je to za otázku?
7: Důležitá. Ve Folman Metal Works v Plané nad Lužnicí právě hledáme nástrojáře, seřizovače, specialisty robotizace a mistry výroby.
6: Proč bych měl jít právě k vám?

0: Dotazník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
1: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
2: Velkoj malonkot a housedník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
3: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
4: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Úředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
5: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
4: www.dveřepodlahy.com.
6: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu.
7: Víš, co je na Prioru nejlepší před začátkem školy? Ta obrovská nabídka.
8: Přesně. Tušky, sešity, penály, nové přezůvky i stylové aktovky. Prioru vždy najdu kompletní výbavu do školy.
7: A mně vyhovuje, že všechno koupíme na jednom místě.
8: To ano. A navíc ve vybrané dny se slevovou kartou ušetříme 20%.
9: Prior je tady totiž pro vás. Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Ladíte Hitradio Faktor, možná teď nastává ten čas, kdy usednete k učení, jestli studujete nebo chodíte do školy, a my pro vás máme tip od vědců, jak si něco zapamatovat.
1: Nemáte se to biflovat, stačí si to prý zopakovat za 24 hodin, ideálně ve stejnou dobu.
0: A jak na to přišli, prosím vás, Páju, ty jsi to určitě zjistil.
2: No, představte si, oni to testovali na neuronech mořských plžů, takže maturitu bych ještě úplně neplánoval podle toho.
0: Ale vychází z toho jedna věc, jak už říkal Martin, biflování třeba den předem je úplně zbytečný a nic si nezapamatujete. Jo, tak na to myslete.

0: Na Hitrádiu Faktor Ocean Drive, Duke DeMont a my se s vámi zvukem oceánu pro dnešek loučíme.
1: Ale pozor, zítra slaví svátek všechny Irmy a pokud byste chtěli mít důvod k malé domácí oslavě, tak 10. září je taky den večeře u televize.
0: No tak to je den, který spousta lidí slaví denně, že jo?
1: Pochopitelně.
2: Čtu tady, že na zítřek připadá i den výměny nápadů, takže klidně můžeš třeba někomu poradit, co si v té telce pustit.
1: Jasně, radíme. Dobře, radíme.
0: Možná nějakou blbost, protože my se vás zítra budeme ptát, jakou úplnou blbost umíte překvapivě dobře.
1: Tak už teď se na to těšíme, mějte se fajn.
0: Ahoj.
2: Čaute.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Jedna noc, jeden příběh, jeden reálný dopad. 12. září vypukne festival Babí léto. Retro disco ve stylu 90. na louce u Stajky v jižních Čechách. Od 15 hodin dětská disco, večer velká 90ková diskopárty se speciálními efekty. Celý výtěžek pomůže Anetce k elektrickému vozíku. Na tombole se rozhodně nešetřilo. Více na festivalbabíléto.cz. Přijďte se bavit a zároveň podpořit dobrou věc.
6: Poznejte predátory rostlinné říše z celého světa. Prodejní výstava Masožravek se opět vrací do Jihočeského muzea. Uvidíte mucholapky, špirlice, tropické láčkovky nebo trpasličí rosnatky. K tomu tučnice, bublinatky nebo české a mrazovzdorné unikáty. Masožravky na terase Jihočeského muzea. Od 11. do 20. září. Muzeum CBCZ.
7: Týdeník květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká 7denní kůra pro zdravá střeva bez hladovění. Unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena. Nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové květy. Navíc s TV magazínem zdarma.
8: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
9: Freshness. Our focus.
10: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
11: Velkoj malou kot ousedník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
12: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
13: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Ousedník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
14: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
13: www.dveřepodlahy.com.
15: Víš, co je na Prioru nejlepší před začátkem školy? Ta obrovská nabídka.
16: Přesně. Tušky, sešity, penály, nové přezůvky i stylové aktovky. V Prioru vždy najdu kompletní výbavu do školy.
15: A mně vyhovuje, že všechno koupíme na jednom místě.
16: To ano. A navíc ve vybrané dny se slevovou kartou ušetříme 20%.
17: Prior je tady totiž pro vás.
18: Zlato. Potřebovali bychom už vyměnit ty truhlíky na okně za podzimní výzdobu.
19: Ty myslíš ty krásné suché muškáty, které nepřežily naší dovolenou?
18: Jo, já byla v zahradním světě Melo a tam to září všemi barvami. Mají tam vřesy, dlužichy a spousty podzimních dekorací.
19: Cože, ty už jsi byla v Melu? A to plný auto je...
18: Teprve začátek.
11: Zahradní svět Melo, Protivín a Strakonice. Sledujte nás na Instagramu a Facebooku, ať vám nic neunikne.
2: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
7: Hit Radio Faktor.
6: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Být dítětem vážně není jednoduché. Dost jim to komplikujeme.
1: Vemte si, co všechno děti jsou schopný odpustit rodičům. A že rodiče je řežou. A oni stejně za ně kopou. Až to mě to dojímá.
2: Ne, jako, taky. No.
0: Dospívání, výchova, sociální sítě. Nemají to lehké.
3: A první to, co to dítě udělá, když dostane prachy, tak jde do obchodu a koupí si něco sladkého a koupí si toho tunu, že jo?
0: Poslechněte si podcast Hitrádia s Tomášem Klusem a Ivou Hačmusa o velkých starostech malých dětí. Poslouchej mě na webu Hitrádia, Spotify a dalších platformách.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči, nohu z plynu, jestli máte namířeno z Dolního Dvořiště na Vyšší Brod na zastávce v Rybníku, jste hlásili policejní hlídku, nejspíš měří rychlost, tak opatrně a šťastnou cestu. Kdyby cokoliv, dejte vědět, vaše dopravní info, volejte na 800 800 101.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
6: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
7: Toužíte po dokonalém domově? Koberce a nábytek Tábor Měšice mají vše. U nás si vyberete koberce, vinylové podlahy, kuchyně na míru, sedací soupravy i matrace pro zdravé spaní. Stavte se u nás. Vyrobíme, položíme, zařídíme. Koberce nábytek Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
8: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Do voleb zbývá měsíc, předvolební kampaně tak vstupují do rozhodující fáze. Co by mohlo na poslední chvíli změnit názor voliče, popíše politolog Jan Kubáček.
10: Čím dál více se nám ukazuje, že se posiluje kampaň podaných rukou. To znamená, že kandidát, pokud chce oslovit velkou část váhajících voličů, musí za nimi vyrazit, musí popularizovat program, musí se prezentovat v terénu, musí se s lidmi setkávat, musí vysvětlovat tu svou osobní misi a být velmi konkrétní, protože papír bohužel snese všechno.
9: Podle Kubáčka jsou totiž volební letáky jednotlivých stran často velmi podobné a voliči mezi nimi jen těžko hledají rozdíly. Prezident Petr Pavel přijme premiéra Andreje Babiše. Schůzka se uskuteční v pondělí po slavnostním vyzvednutí korunovačních klenotů ve svatovícké katedrále, kterého by se oba měli jako klíčníci zúčastnit. Tématem jednání bude koordinace zahraniční politiky. Pražská fakultní nemocnice Motol a Homolka dnes slavnostně otevřela Národní onkologické centrum. Vyšlo na 5 miliard, většina nákladů byla financována z dotací Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy. Při plném provozu se kapacita onkologické péče v nemocnici zvýší o 40%. Medvěd na severu Slovenska zaútočil a zranil v hustém porostu člověka. Incident se stal u obce Suchá Hora. Situaci v lokalitě monitoruje zásahový tým Fatra. Na místě jsou rozmístěny fotopasti a výstražné tabule, které na výskyt medvěda hnědého upozorňují.
11: Jopi, jopi, jopi.
12: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopi z Hroznovky v Budějicích.
11: Jopi, jopi, jopi.
9: Čeká nás chladná noc, postupně budou srážky od západu ustávat a zejména v Čechách i ubývat oblačnost. Ranní teploty v Čechách 11 až 6 stupňů, na Moravě a ve Slezsku kolem 14 až 10. No a zítra pak oblačno, polojasno, nejvyšší teploty 16 až 21, na jihu Moravy nepatrně tepleji a postupně se rozfouká chladnější severozápadní vítr.
13: Hezký večer, 2 minuty po 18. hodině s vámi Kateřina Pechová a co víc, to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Tak ať už na vás zrovna prší, nebo se ještě tak trošičku potíte těmi posledními hezkými stupni. Tak pojďme říct, že i tak je to prostě hezký den. Co? Středa je dobrá. Tohle jsou YouTube a Beautiful Day, tak jdem na to. Heart is a blue.

0: Hit Radio Faktor.
1: Looking for my baby.

Liza Stansfield, posloucháte Hit Radio, krásný večer. 6:10, dámy a pánové, máme nový světový rekord. Je to velký. Není to teda žádný sport, jo, ale myslím si, že i tak je to fascinující. Máme nový světový rekord v čase na pojídání burrita. Možná to zní divně, ale ano, i tohle se dá zapsat do světové knihy rekordů. Britský soutěžící Lia teď dokázal překonat tu soutěž a prosím vás, nebo ten světový rekord, a prosím vás, to burrito stihl sníst v čase 30,75 sekund. Za půl minuty, celý burrito. Já jsem si dneska dělala tortil doma a většinu toho jídla jsem měla spíš jako kolem sebe, než v puse. Nechápu, jak někdo dokáže to burrito do sebe nasoukat takhle rychle. Píše mi tady k tomu Míša Knejp, vidíte, to bych vyhrál. Ano, je pravda, že Míša Knejp by mohl ráno zkusit sníst hodně rychle burrito, píše, že za 20 to zvládne. Tak ho klidně zkuste vyhecovat, můžeme to udělat jako super soutěž pro něj. Myslím si, že to nedá, jo. Ale jinak můžete zkusit i vy, pokud jste ještě nevečeřili. Kupte si burrito a zkuste překonat 30-vteřinový rekord. Třeba se dostanete do Guinnessovky.

Hoří lesa, hoří rodnej dům, hoří velko statek sousedů. To je smůla, drahá, podívej. Hasiči to stejně přejedou, helmy si moc dobře nevedou. Solej sirky,

kabáti a pohoda. Posloucháte Hit Radio. Doufám, že vy máte taky pohodu. A mám na vás k tomu jednu stěžejní otázku. Potřebuju, abyste teď se mnou na chvilku spolupracovali. Dámy a pánové, bude to těžký. Je to fakt jako velká záhada. Prosím vás, na 777 937 777 mi pojďte napsat, jakou přílohu máte nejradši k řízku. Jo, je to důležitý. Je to naprosto zásadní věc. Dámy a pánové, prosím, prosím, pojďte mi napsat, co máte nejradši k řízku. A je to jenom na vás, jestli je to brambor, hranolky, brambor.

0: vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Městys Sepekov vás zve na tradiční proslavené dvouvíkendové mariánské poutě. Lunaparky, stánky, chovatelské výstavy, bohoslužba v kostele a samozřejmě každou sobotu pouťová zábava. U nás se pořád něco děje. Městys Sepekov, první a druhý víkend v září.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2 plus 1 v Praze za 7 milionů 149 tisíc, pozemek k bydlení v Mnichově u Chebu za 1 949 tisíc 80 korun, byt 1 KK v Lošanech na Kolínsku za 2 miliony 499 tisíc, rodinný dům na Kladně v Kročehlavech za 11 milionů 998 tisíc a pozemek k bydlení ve Vicenicích u Třebíče za 785 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Under Armour makes you better.
4: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Chcete k moři pohodlně a bez zbytečného cestování? Využijte last minute zájezdy cestovní kanceláře Fisher s odletem přímo z Českých Budějovic. Slunce, pláže a odpočinek jsou na dosah. Žádné dlouhé přesuny. Letní pohoda začíná hned za rohem. Stačí si jen vybrat na fisher.cz.
8: Ano, prosím.
9: Ahoj, umíš zkrotit stroj?
8: Co je to za otázku?
9: Důležitá. Ve Folman Metal Works v Plané nad Lužnicí právě hledáme nástrojáře, seřizovače, specialisty robotizace a mistry výroby.
8: Proč bych měl jít právě k vám?
9: Můžeš se tu spolehnout na zázemí jednoho z největších strojírenských podniků na Táborsku. Fajn kolektiv, férové ohodnocení, týden dovolené navíc, příspěvek na stravování.
8: Kde zjistím víc?
9: Na práci v Plané.cz. A pak ukaž, kdo koho skrotí.
10: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
11: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
10: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
11: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
12: Attention!
13: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
12: La Tropical!
13: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle jsou Erasure a Star. Posloucháte Hit Radio a musím říct, že jste naprosto fantastický. Ptala jsem se na velmi důležitou otázku. A to, s jakou přílohou máte řízek nejradši? Musím to přičíst, jste božský, jako jo. Radek, šťouchaný brambor se smaženou cibulkou, dobrá volba. Kuba, k řízku miluju brambory, kaši. Nejlepší k řízku, samozřejmě hranolky, to píše Ivan. Ivana píše pozor, bramborová kaše, dokonce i ke smažáku. To je trošičku divný, ale dobře, Ivanko, odpustím ti to. Jo, Šárka píše, bramborová kaše a kyselá okurka. U cestování volím chléb, jo, to je poctivě klasika, jo. Adam to má docela divoký, ten píše, k řízku si dávám přílohu brambory, bramborovou kaši, bramborový salát, hranolky, rohlík nebo chleba a speciální je, že si dám na ty brambory k tomu řízku sladkou čili omáčku. To je zajímavá volba, můžete vyzkoušet, nemusí to být vůbec špatný. Jirka píše, mám nejraději luxusní bramborový salát nebo šťouchané brambory s bylinkami a slaninkou. Ono prostě k čemukoliv přidáte slaninku, je to vždycky ještě lepší, jo. Pak tu máme i gurmány, jo, prosím vás, tady píše posluchač Jirka. Manželka ke kuřízku i veřízku jedině rýži. Onehdá, když jsme se vraceli ze zahraničí a na rozvadově v motorestu se přišel dokonce podívat šéf kuchař s půlmetrovou čepicí, kdože to chce kuřízek s rýží. Já se nedivím, jako rýže, ale hele, proti gustu, jo. No a naštěstí, protože to samozřejmě neříkám jen tak, dámy a pánové, dneska jeden řízku. A to pro nás, a taky pro rakušáky, je naprosto zásadní den, protože řízek to je posvátná věc, jo, posvátná. Jestli jste dneska nestihli, tak to koukejte zítra dohnat. A to pochopili výborně Láďa a Roman. Láďa píše, ahoj, k řízku je nejlepší řízek. A Roman píše, k řízku se hodí jedině druhý řízek, vše ostatní je barbarství. A tady to vidíte, jo, ono vlastně na té příloze nezáleží, stejně si k tomu dá každý, co chce. Ale řízek, to je základ. Tak dobrou chuť, pokud se teď chystáte naklepávat maso a taky si naklepejte šunky s námi, společně s Dr. Albanem.

0: T-Pau a Heart and Soul. Posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer. 7:15, doufám, že máte hezkou středu. Trošku se nám teď ochladí, začalo pršet. Já se přiznám, že já to mám ráda tady ten moment. Ne teda samozřejmě, když brutálně promoknu, ale teď je takový to hezký, když si otevřete okno, není vám vedro, jo, asi vám domů nenalítá příliš mnoho hmyzu, že obřím vadí ten dešť. A třeba si jenom zapálíte svíčku a jenom tak chvilku jste. Jo, ideální poslat děti do vedlejšího pokoje, samozřejmě, ať máte klid, pokud máte ukecanýho partnera, tak taky. A jenom mít chvilku tak jako pro sebe. Jo, my k tomu navíc máme ty nejlepší hity, že jo, což dokresluje tu dokonalou atmosféru. Za chvilku navíc do uší třeba tahle legendární věc. Čekají nás totiž Midnight Oil a Beds Are Burning. K tomu DNA a Susan Vega. Tak si to nenechte ujít.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.

0: Kazomat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Kazomat stavebniny. www.kazomat.cz.
2: Hele, víš, co voní líp než ranní kafe? Nově smontovaný stroj, který dokonale šlape. A právě teď v Englu Kaplice startujeme montáže celých vstřikovacích strojů. Slyšíš správně, celých strojů. Do svého týmu hledáme techniky uvádění strojů do provozu, mechaniky a elektromechaniky. Mrkni na www.prácevengelu.cz a pošli nám životopis ještě dnes. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
3: Faktury, faktury, faktury.
4: Trápí vás factoring?
3: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
4: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
3: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
4: Acema pokryje jakékoliv financování.
3: No, tak to beru.
4: Acema. Jde to i bez banky.
5: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
6: Freshness. Our focus.
7: Týdeník květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká sedmidenní kůra pro zdravá střeva bez hladovění. Unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové květy. Navíc s TV magazínem zdarma.
8: Co se skrývá na dně Lipna? Mlčící hlubiny pod vodním zrcadlem ukrývají tajemství. Právě ta otevírá nově vycházející román spisovatele Jana Štiftra Vltavice. Příběh o místu, které zmizelo z mapy, ale ne z paměti.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
11: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
12: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
11: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiraje.cz.
12: Bude vejdán.
13: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Jsem hrdina.
1: Co tady blbneš?
0: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
1: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
1: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
0: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Slyš, poutniče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platiti lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu.
4: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
5: Vinylovou? A bude sama hrát?
4: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
6: Experto Family. Od V podlahy.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: 7. hodina je tu, přeju krásný večer. Další spolu dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Teď už Kevin Little.

Emilia a Big Big World. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. No, prosím vás, máme tady poměrně kuriózní věc. Asi víte, že třeba místa jako parlamenty a tak dále jsou poměrně přísně střežené, aby se tam nedostal nějaký nezvaný host. Ne, vždycky to klapne. Britský parlament měl teď poměrně dost nevšedního hosta a k překvapení ostrahy tam při svém výletě dokázala překonat nejednu překážku liška. Normálně liška se jim vloupala do parlamentu. Je to neuvěřitelný, prostě pronikla, aniž by si kdokoliv všiml. Údajně teda potom prohledala různé skříně a taky dostala napít. Což se mi líbí, jo, že to nebylo jako, že by pachatele hnedka za uši vyhodili. Ne, dali jí aspoň napít, což je jako hezký, když už jim ukázala, že očividně jejich ostraha má slabiny. Ještě, že

0: Larson.
1: Tarkan právě teď na Hit Radio. Krásný večer všem. Spolu si dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Prostě cestujeme časem. No a pokud byste si chtěli třeba malinka to zasnít, jo, tak tady mám něco dokonalýho. Dokonalýho, fakt. Guns N' Roses, taky Tight Fit nebo Gentour už za chvilku do uší, tak buďte s námi. Hit Radio.
2: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Víš, co je na Prioru nejlepší před začátkem školy? Ta obrovská nabídka.
7: Přesně. Tušky, sešity, penály, nové přezůvky i stylové aktovky. Prioru vždy najdu kompletní výbavu do školy.
6: A mně vyhovuje, že všechno koupíme na jednom místě.
7: To ano. A navíc ve vybrané dny se slevovou kartou ušetříme 20%.
8: Prior je tady totiž pro vás.
9: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu.
10: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
11: No včera bylo pozdě.
12: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
13: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
14: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
15: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
14: Jedu ale jen na čerpačku.
15: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
16: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.

Proklínám, posloucháte Hit Radio, hezký večer. Máme tady zajímavou novou studii, ta ukázala, že pokud budete chodit na koncerty co 2 týdny, prodloužíte si život o 9 let. No, tak asi tím, že jo, hudba nám prodlužuje život obecně, pak se tam bavíte, asi tam jdete třeba s kámošema, takže to jako zní super, to se mi docela líbí. Blbý je, že velkou část těch 9 let tam navíc strávíte ve frontě na záchod nebo na pivo. Pač, tak to prostě na koncertech je. Nedej bože, když je to velký koncert a snažíte se potom tam odsud dostat, jo. To bývá taky o nervy. A viděla bych tam ještě jednu malinkatou nevýhodu, protože když budete 2x týdně chodit na koncert, tak nebudete mít moc peněz, pať, ono je to docela drahý. Tak jestli se nevyplatí možná víc si třeba doma postavit nějaký bodovky, jo, spoplatnit si pivo třeba za 30 korun, no a poslouchat nás. To je skoro jako koncert a ještě je to zadarmo. Uniting Nations právě teď.

0: Voice, John Farnham, posloucháte Hit Radio. Přeju hezký večer, díky, že jste i dneska s námi. My i dneska večer touláme časem a prostorem a dáváme si to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Nás za chvilku nás čeká naprosto legendární song, jo. Nám ho třeba kdysi na táboře pouštěli jako poslední píseň diskotéky. To jsme vždycky věděli, že už nás jako zaženou, jo. A je to tohle. Takže po těch trapných ploužácích jsme tam všichni skákali jak blázni, že jo? Předpokládám, že k tomuhle songu máte vlastní vzpomínky. Tak si to za chvilku pořádně užijte. Europe, taky Spice Girls nebo Chet Krager.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hubičku. CZ.
3: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Jedna noc, jeden příběh, jeden reálný dopad. 12. září vypukne festival Babí léto. Retro disco ve stylu 90. na louce u Stajky v jižních Čechách. Od 15 hodin dětská disco, večer velká 90ková diskopárty se speciálními efekty. Celý výtěžek pomůže Anetce k elektrickému vozíku. Na tombole se rozhodně nešetřilo. Více na festivalbabíléto.cz. Přijďte se bavit a zároveň podpořit dobrou věc.
8: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
9: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
10: Hit Radio.

0: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hobičku. CZ.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
3: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu.
4: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.

Chris Rea, jste s Hitrádiem, hezký večer. Mimochodem, já nevím, jestli už jste to zachytili, ale naprosto fantastická věc. Představte si, že vás v noci vzbudí rámus. To se stát může. Já mám třeba v ulici kostky, občas mi přijde, že tam lidi jezdí s traktorem, těžko říct, jo. Každopádně rámusů se dá vymyslet spoustu. No teď si představte, že se vykloníte z okna a vidíte ježka, který si hraje s plechovkou od piva. To prosím vás není výmysl, to se teď stalo v Liberci, je to neskutečný, ale jeden jediný ježek, který si prostě našel prázdnou plechovku od piva a rozhodl se, že si s ní bude hrát, takhle vzbudil úplně celou ulici. Ono to totiž dělá extrémní rambajs, že jo? Tak ježečkovi gratulujem, protože je to fantastický stupeň výtržnictví. Mně se to moc líbí, je to hrozně roztomilý. No a všem do té ulice, tak hlavně, že jste to vydrželi a doufejme, že příště si ježek bude hrát s něčím malinkatom měkčím. Jo? Do uší teď Five and Queen.

0: Mariah Carey a Boyz II Men One Sweet Day. Posloucháte Hit Radio. Nechci nic říkat, jo, ale za chvilku už budem Mariah poslouchat opět ve vánočním. To je strašný. Už jsem viděla první videa, že rozmrzá, jo, už se to zase blíží. Neskutečný je, že ona už fakt nemusí nic dělat, jo. Je ten jeden jediný song vydělává na všechno. No, klobouk dolů, nevadí, my se dál budeme pouštět do hlubin 80., 90. a taky milénia. A za chvilku třeba tohle. Thank you. Alanis Morissette a její Thank You nebo Shakespeare Sisters, tak buďte s námi.
1: Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

slíbená Alanis Morissette, posloucháte Hit Radio. Prosím vás, máte rádi sladký? A hlavně, máte rádi tiramisu? Protože za mě tiramisu je skvělá věc, zvlášť v italských podnicích, kde vám to nabírají rovnou z toho obřího pekáče. No nic, jo, tak možná tip na dnešní dezertík. Každopádně, kdybyste si chtěli užít tiramisu jinak, tak mám ještě lepší tip. V jedné korejské kavárně, Rexpresso Muzeu, se totiž zaměřují na dinosauří tématiku, a to i co se týče dezertu. Moc se mi to líbí, takovým nejnápadnějším z nich je T-Rex misu. Oni tomu říkají T-Rex tiramisu, ale T-Rex misu mi přijde takový chytlavější, jo, doufám, že se toho chytne někdo v Česku. A tohle T-Rex misu, prosím vás, opravdu vypadá jako kostra hlavy Tyrannosaura Rexe. Je to fascinující, vůbec nechápu, jak to může jako držet, ale kdybyste chtěli, jo, specifický tiramisu, vyražte do Koreji, nebo jestli umíte někdo fakt dobře pít, schválně, zkuste takovýho T-Rex misu udělat doma. Já k tomu posílám další hity, teď už Kuan.

Sting právě teď na Hit Radio. Krásný středeční večer, díky, že jste i dneska u toho byli se mnou. Budu se těšit zase zítra přesně v 6. Opět se budeme nořit do hlubin 80., 90. a milénia. A ano, bude to velký. A za chvilku už prosím pěkně třeba OMD, taky Vanessa May. A rozloučím se s vámi naprosto geniálním songem. Ano, do uší už za chvilku. Beverly Craven a Promise Me. Tak se mějte krásně, ahoj.

0: mammal, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Faktor.
1: Words like violence break the silence.

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.